0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Tohle je klasik.

0: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Další hudba podle kalendáře připomene francouzského skladatele, který je označován za předchůdce impresionismu, neoklasicismu, konceptuálního umění a ambientní hudby, a tím je Erik Satie. Erik Satie, celým jménem Erik Alfred Leslie Satie, se narodil 17. května 1866, tedy před rovnými 160 lety, a stalo se tak ve francouzském přístavním městě Honfleur. V roce 1879 začal studovat klavír na konzervatoři, ovšem po třech letech byl jako nadaný, ale pohodlný a nejlenivější student školy vyloučen. O rok později se stal posluchačem harmonie ve třídě Antoana Tadů. Studia mu však stále jaksi nevoněla, a tak se dobrovolně přihlásil do vojenské služby a v listopadu 1886 vstoupil do 33. pěšího pluku. Armádní život se mu ovšem také nelíbil o nic víc než konzervatoř, a tak si úmyslně přivodil akutní bronchitidu tím, že za zimní noci stál na otevřeném prostranství s holou hrudí. Po třech měsících rekonvalescence byl propuštěn z armády jako invalida. V té době už měl za sebou své první skladby a jeho tehdejší styl lze označit za salonní hudbu. My si ovšem na úvod našeho pořadu poslechneme dvě skladby z jeho pozdějšího cyklu Gnosien. Hrát bude klavírista John White.

V následujících letech Satý výrazně změnil způsob života. Stýkal se s umělci, básníky a malíři, kteří mu otevřeli nový svět. Přestěhoval se na Montmartre, kde sice patřil do okruhu pařížské bohémy, ale z finančních důvodů se přesouval z podnájmu do podnájmu. V tomto tvůrčím období let 1886 až 90 harmonicky experimentoval a zkomponoval například 4 krátké klavírní skladby O Givre nebo 3 tance Sarabande pro klavír. Následovaly 3 gnozien z roku 1890, které jsou prvními Satýho kompozicemi napsanými bez taktových čar. Za to se v nich objevují textové vsuvky s pokyny, jak se skladbou nakládat. Ukázku z této kompozice jsme slyšeli před malou chvílí a teď zazní 2 ze Satýho gnozien úpravě pro flétnu a kytaru. Hrát budou Michála Slavíková a Vladislav Bláha.

V době, kdy Satie žil na pařížském Montmartru, hrával v bohemském kabaretu Le Chat Noir, kde se setkával s předními umělci své doby. Přátelil se tu mimo jiné i s malířkou Suzanne Valadon, první ženou, která byla přijata do Société Nationale de Beaux-Arts. Skladatel dokonce bývalou modelku řady francouzských malířů a někdejší partnerku Toulouse-Lautreca požádal o ruku, ale po 6 měsících bouřlivého vztahu jej Suzanne náhle opustila. Namalovala však skladatelův portrét, který je dnes umístěn v Centre Georges Pompidou v Paříži. Satie rozchod nesl velmi těžce. Celých následujících 30 let psal své bývalé lásce dopisy, které ovšem nikdy neodeslal. Další ukázkou ze Satieho tvorby bude teď píseň Je te veux, tedy ve volném překladu Toužím po tobě. Nejprve si ji poslechneme v podání sopranistky Patricie Pettibone, kterou doprovodí violončelista Christian Pierre Lamarca, a poté zazní v orchestrální úpravě s kytarovým sólem. Hrát budou Gerard Garcia a Státní filharmonie Košice pod taktovkou Petra Breinera.

Na konci 90. let 19. století se Erik Satie z finančních důvodů odstěhoval z centra Paříže a následující léta prožil ve velké chudobě a zapomenutí. V 90. letech si jej ovšem jako, řekněme, maskota vybrali mladí francouzští autoři Pařížské šestky a dopomohli mu k novému oživení zájmu o jeho tvorbu. Před svou smrtí vstoupil Satie do komunistické strany Francie. V závěru života se jeho zdraví začalo stále zhoršovat, a to i díky nadměrnému pití alkoholu. Cirhóza jater, zápal plic a těžké roky strávené v chudobě a askezi si vybrali svou daň. 1. července 1925 Erik Satie ve věku 59 let v jedné z pařížských nemocnic zemřel. Když po jeho smrti Satieho bratr Darius Mio a další dva přátelé vstoupili do pokoje v Arkej, ve kterém Erik Satie bydlel skoro 30 let, byli šokováni jeho chudobou. Postel, židle a stůl, spolaprázdný šatník s 12 naprosto identickými sametovými obleky, starý nepoužitý klavír a dál už jen jeho rukopisy a deníky. Jako další ukázku ze Satieho tvorby jsem teď pro vás vybrala 3 tokátové věty s názvem Jack in the Box. Hrát bude Jan Vrána.

Život Erika Satieho byl jako na houpačce. Střídali se v něm periody úspěchu, obdivu a slávy s výsměchem a ústraním. Jeho hudba znamenala nový směr od impresionismu k dalším moderním a novým směrům. Za 59 let stihl vystřídat několik církví, náboženských spolků, uměleckých hnutí a sdružení a také zkomponovat řadu ojedinělých skladeb. Z originálních podnětů jeho odkazu čerpali jak jeho současníci Claude Debussy, Maurice Ravel či Igor Stravinsky, tak skladatelé následujících období jako John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff, Steve Reich a další. Síla jeho odkazu tkví v nenápadnosti a zdánlivé jednoduchosti jeho díla. Jean Cocteau říká, jsou díla, jejichž důležitost tkví v jejich hloubce a málo záleží na jejich kalibru. Satieho nejmenší skladba je malá jako klíčová dírka. Vše se změní, jakmile k ní přiblížíme oko. A my teď obrazně řečeno přiblížíme oko, nebo spíš lépe řečeno ucho, k Satieho klavírnímu valčíku s názvem Poudre d'Or, tedy Zlatý prach z roku 1901. Hrát bude Philippe Entremont.

Nejznámějšími skladby Erika Satieho jsou jeho klavírní cykly Gymnopédie, Gnosien a Vexation z roku 1893 z cyklu Page Mystique, tedy mystické stránky. Mezi jeho další četná klavírní díla patří čtyřruční svita Trois morceaux en forme de poire, tedy tři kusy ve tvaru hrušky, která dokládá jeho smysl pro mystifikaci. Na počátku 20. století vytvořil také celou řadu klavírních cyklů předjímajících estetiku dada a uměleckého směru nová věcnost. V té době se také díky podpoře mladých skladatelů z pařížské šestky mohl začít věnovat větším formám a vznikla mimo jiné jeho opera, symfonické drama Sokrat na Platónovy texty, která je jedním z prvních projevů estetiky neoklasicismu v evropské hudbě. A následovaly tři balety Parád s instrumentací nestandardních nástrojů, jako je siréna nebo psací stroj, Merkur a Relash s doprovodnou filmovou sekvencí, plně nesené cirkusovou estetikou. Dnešní vzpomínku na Erika Satieho uzavře teď Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který bude řídit Ondrej Lenár. Zahrají Satieho Gymnopédie číslo 1.

0: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
2: Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Posloucháte Klasik Praha.
11: Z archivu osobností.
10: Co poslouchají slavní?

0: Už začal pořad z archivu osobností nejenom naší znělkou, ale taky v první hudební ukázce. A já na začátku musím říct, že si ji přál do našeho pořadu můj host, se kterým jsem se poprvé, a od té doby teda taky naposledy až dneska, setkal přesně před 20 lety. Je to neuvěřitelné, když začínal jeden z těchto pořadů, podobných těm, který posloucháte dnes, a tím hostem je režisér Jan Hřebejk. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane režisére, nebo Honzo můžu říkat?
1: Klidně Honzo.
0: Dobře. My jsme se opravdu setkali před těmi 20 lety, což je teda nesmírně dlouhá doba, ale taky to zároveň hrozně rychle uteklo. Vy jste v jiném rozhovoru v tomto týdnu taky hovořil, nebo budete hovořit s mojí kolegyní Martině Klausové o knize U mě pořád dobrý, takže tu můžeme trošku vynechat, protože jste si o ní řekli určitě hodně. I když mě třeba zaujalo, proč je tady napsáno na stránkách vydavatele bilanční rozhovor, protože člověk v tomhle věku asi bilancovat ještě nemusí.
1: Nemusí, já jsem to tam říkal, já tam kamaráda v tom nakladatelství a on mě navrhl, aby jsme udělali rozhovor do té řady těch rozhovorů nakladatelství Vyšehrad. To není úplně bilanční, ale přece jenom tak bude mi 60 a nějaký zážitky se mi za ten život naschromáždili, tak jsme se to snažili s Veronikou Bednářovou říct tak nějak, aby to na těch 250 stránkách bylo aspoň trošku zajímavý, zábavný.
0: Dobře, tak tenhle ten rozhovor si můžete poslechnout taky i na našich webových stránkách, v podcastu, taky na Spotify s kolegyní Martinou Klausovou. A teď se zeptám na ten první hudební výběr, to je taky taková hezká věta. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde, od Jiřího Suchého.
1: Já jsem miloval desku, která vyšla na sklonku 60. let a byla z představení Jonáše doktor Madrace, Suchýho Šlitra. To bylo to poslední představení, v kterém účinkoval Jiří Šlitr. A tam nebyla tato písnička. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Kde jsou takový verše jako aby psi a aby psice nezemřeli nudou, na sebe si sukovice aportovat budou. Je to vlastně úplně přesná předzvěst normalizace. S tou elegancí a humorem a černým humorem Jiřího Suchýho. V tom textu ta píseň je podle mě fantastická a tu dobu předpověděla být s humorem tak mrazivě přesně. Jsem to použil jaký přívlastek. Já jsem Veronice, když jsme psali tu knížku, jsem mi říkal, nepiš tam ty přívlastky, já to nepoužívám, to nesnáším. A sám teď jsem použil příznak mrazivě. No prostě je to skvělá písnička. Já jsem celou tu desku málem odřel, jak jsem ji furt poslouchal dokola, kde jsou ty písničky Mississippi, jo, to jsem ještě žil. A je to prostě celý naprosto kubistický portrét, myslím, že tam je. Já Suchýho zbožňuju, nebo Suchýho se Šlitrem. Ale i Suchýho bez Šlitra miluji teda. Tak tohle považuji za takovou vrchol jejich tvorby, podobně jako tu operu Dobře placená procházka. Ale tuhle píseň jsem slyšel poprvé snad před 5 lety, kdy to konečně vyšlo. A tak proto jsem ji sem dal, že to je kuriozita.
0: A vzal se sebou i další hudební ukázky, které já postupně představím mezi jednotlivými vstupy s vámi, ale teď se zeptám ještě, říkáte, že milujete Jiřího Suchého, tak asi zřejmě milujete i divadlo a koncerty. Chodíte někdy do divadla, nemyslím na svoje režie, ale nebo na koncerty?
1: To bych moc často nechodil, my chodili jenom na svoje režie. Vždy jsem byl na Afterlifeu, na Jezerce se podívat. Je to tak skvělá hra. Neříkám, že inscenace, tady chválím Rickyho Gervaise, i když já myslím, že to hrajou dobře, Melensteiner hraje tu titulní roli skvěle a všichni hrajou skvěle, Pez hraje skvěle, ale tak na Afterlife chodím, ale chodím hodně do divadla, chodím možná do divadla víc než do kina, jako kdybych si říkal, to kino jde dohnat, to divadlo v tom čase zmizí. Teď jsem viděl asi nejlepší představení roku, nový představení Dušana Pařízka, Amadoka se to jmenuje. Hraje se to v X10. Pokračuje to vlastně v té tradici toho divadla komedie za Pařízka. Já jsem to zbožňoval, tak on je čím dál tím lepší, mám pocit. Tak to všem určitě doporučuji. Chodím rád na Zábradlí do Činohráku. Tam jsem chodil rád už za Komoušů, že to byly dvě takový pražský dobrý divadla. Mám rád hostování, když v Praze hrajou divadlo Petra Bezruče, nebo když hrajou pro vás, Cien Boha divadlo. rád jsem jezdil vždycky do Hradce, do divadla. Snažím se vidět, asi nejvíc chodím do divadla a potom na koncerty. Byl jsem teď po 30 letech na Krausberry. Já jsem se s Martinem trošku kamarádil, Krausem. Točil jsem mi klip k té první desce Na větvi, ten titulní klip. Je to chlupatý. A pak jsem, on mi objevil píseň, to je docela dobrá historka, on mi objevil píseň Sluneční hrob. A mně se to šíleně líbilo. A pak jsem si pustil ten originál od Vlády Mišíka a líbil se mi ještě víc a urazil se Martina. Jsem mu říkal, že to je trošku jak zábavová kapela, což jsem se splet. Já jsem ho nechtěl urazit, ale mám takovou hulváckou povahu. A pak jsem se styděl chodit na ty koncerty, abych se mu nemusel omlouvat, že jsem pak ten názor změnil a hrozně se mi to líbí, jak to dělá. A tu písničku jsem v té originální verzi, protože ten film Pelíšky se vrací do konce 60. let a ta Mišíková verze je z toho konce 60. let. A tak je tam ta Mišíková. A byl jsem na tom Krausovi teď, mají furt plno, což jsem šťastný. A je to, on prodělal rakovinu Martincovým jícnu, ale zpívá furt jak Jagger, je to super. Tak jsem byl nadšený. Nevím, jestli posluchači Rádia Klasik jsou vyznavači skupiny Krausberry, ale podle mě to je klasika.
0: Ta klasika je už i to, co budeme hrát tady v tom našem dnešním pořadu, i když to dnes tady nebude ta takzvaná vážná hudba, my teda spíš říkáme klasická, ale vlastně klasičtí jsou třeba Beatles, další kapely, jo, to je samozřejmě neoddiskutovatelné. Ale my si poslechneme teď další skladbu, vy jste říkal, že máte rád Keitha Jarretta, ale říkal jste mi zároveň, že jste na jeho koncertě nikdy nebyl, že se to nepodařilo.
1: Už nekoncertuje taky.
0: Už teď nekoncertuje. To je samozřejmě. A tohleto je takový přídavek z jeho živého koncertu z japonské Nagoji, tak si ho pojďme poslechnout.

0: Encore from Nagoya, Kid Jarrett, teď na Rádiu Klasik Praha v pořadu z archivu osobností. Mým hostem je režisér Jan Hřebejk. Já se teď zeptám třeba na ty jednotlivé vaše činnosti, když už jsme o tom mockrát hovořili a hovoříte o tom velmi často, ale vy jste vlastně vystudoval, pokud vím, scénaristiku v té první fázi a ještě čosi?
1: Ne,
0: studoval jsem jenom scénaristiku.
1: Ono se to jmenovalo katedra scénaristiky a dramaturgie.
0: A dramaturgie, no.
1: Jo,
0: bylo
1: což to se asi pořád, jo. Ale ta funkce toho dramaturga se trošku jako mění. Jsou prostě v televizi jsou ti kreativní producenti a je to možná přesnější. No.
0: Říká se tomu jinak. Ale vy jste vlastně těm scénářům se nevěnoval do té míry jako režii později, kterou jste vlastně nevystudoval.
1: Já jsem se nikdy těm spoluautorům nebo těm autorům scénářů, ať už to byl Petr Jarchovský, Petr Zelenka v těch začátcích, Petr Jarchovský celý život, a nebo v současnosti třeba Martina Formanová, jsme dodělali loni, nebo teď doděláváme sérii, kterou jsme natočili loni, která se jmenuje Na tělo pro Českou. Jsme dělali devítidílnou takovou minisérii. Já jsem se tam nikdy nepřipisoval. Já jsem si v tomhle bral vždycky příklad z pana Formana. On se tam nepřipisoval, ale zasahoval do toho trošku a já si říkám, hele, to je strašně nevděčná profese, ten scénárista, protože to je to čistě autorský. U té televize je to naprosto rozhodující komodita, přitom on je placený až poslední, až když se to opravdu natočí a ty platy jsou bledý, když to není vyloženě nějaká hvězda. A ještě to ten tvůrce předělá, si říkám, abych se mu tam ještě připisoval a bral si nějaký kredit. Ale kecám do toho, protože ten tvůrčí proces mě zajímá. Zajímalo mě vždycky to, čemu jsme s Jarchovským, a to se tak používá, říkali ping-pong, jo? Že ta debata o tom, co budeme společně psát, anebo variovat, když byl výchozí materiál, třeba knížka Petra Šabacha, tak my jsme to většinou znali, nebo Petr určitě, Jarchovský v rukopisech, nebo to Peťa Šabach, než něco napsal, tak to vyprávěl. On byl výborný vypravěč, jako já když ho čtu, tak ho slyším. Jo? A tak jsme vždycky vedli o tom dialog a někdy a řada těch autorských mých ambicí jako se do toho promítla. Takže já jsem, jenom mě nebavilo sedět na zadku a psát, jako a koukat na ty stránky. Nenaučil jsem se pořádně ani na stroji, na to, že jsem studoval tu scénaristiku, jak je to ostuda, vždycky jsem to diktoval. Ale bavila mě ta autorská část, to samotné psaní ani ne. A do teďka mě to baví. S tou Martinou jsme to psali, takže ona napsala povídky a já jsem jí napsal, který ty motivy bych pospojoval. Ona pak to rozvíjela a já jsem to vždycky komentoval. Takhle jsme si, že ona žije že, v Connecticutu, takže jsme si tak jako psali a vždycky jsem ráno měl ty 4-5 stránek jich, napsal jsem jí k tomu stránku a ona zase do dalšího dne napsala. Byla šťastná spolupráce, ale to přesvědčení, že se tam mám připisovat jako autor, jsem neměl nikdy.
0: Já jsem při natáčení filmu nikdy nebyl a je tam přítomen scenárista třeba a jakým způsobem probíhá ta komunikace mezi vámi už během natáčení, pokud probíhá?
1: Někdy tam je, záleží to na tom, jaký máte vztah, nebo jestli on tam může být. Šabach třeba na natáčení vůbec nechodil, ale nebyl scenárista, ale byl autorem těch předloh, těch našich raných filmů. Ten se šel podívat, když to bylo pro něj nějak zajímavý, jako se točila taneční zábava v Šakalých letech, nebo přišel na natáčení Pupenda pan prezident Havel, tak to se přišel Šabach podívat, potom si pokecat. Ale jinak to natáčení... Jarchovský je můj kamarád, tak ten jako chodil, teď točím takovou minisérii, která se bude jmenovat Jobovka, a napsal jí Matěj Dadák, že herec činárního klubu a taky spisovatel. A Matěj, já jsem mu tam dal roli, to jsme se tak dohodli, tak, ale on tam bývá, i když tam zrovna nehrajem, že ta role není tak velká. A zajímá se o to. Petr Kolečko třeba na natáčení aspoň mých projektů teda nechodil. Ale já jsem taky hodně věcí s ním, nebo skoro výhradně točil na Slovensku. A někdy i na východním Slovensku. Takže on tam, co si pamatuju, tak tam nebyl. Je to případ od případu. Ale Matěj Chlupáček, já jsem poslouchal rozhovor buď to s ním, nebo s Mirošifrou. Mirošifra je vynikající scénárista. Já jsem podle jeho původního scénáře dělal minisérii Rédl pro Českou televizi a patří, myslím, k tomu, co se mi víc povedlo než jiný věci. Je to strašně zajímavá, originální věc. A tenhle ten Matěj Chlupáček, mladý producent, si všimnul, že ten Šifra je výjimečný a platí mu nějaký plat a ten Miro je tam furt. a může tam být furt a ještě za to mu ten Matěj dává plat, ale taky prostě má ve svý stáji jedno z nejlepších scénáristů v téhle zemi. Takže já, kdybych byl producent, tak bych si ty scénáristy předcházel a pěstoval a platil je nadstandardně.
0: Dobře, tak díky a dáme si další skladbu na rádiu Klasik Praha. Když řeknu Hana Hegerová, tak už je to pro nás taky klasika. Tu se mi nepodařilo získat nikdy pro natáčení v našem studiu, když to třeba Martina Formanová tady tenkrát byla, ale to ještě žil její manžel Miloš Forman. Tak bude to písnička, která se jmenuje Co mi dáš?

My jsme natočili film Musíme si pomáhat. Hana Hegerová nám zpívá ve filmu Pelíšky píseň Čerešně, kterou napsal Jaroslav Filip a Milan Lasice, ji napsali původně pro Zuzanu Kronerovou, myslím. A naspívala ji Hana Hegerová, když byla předpremiéra Pelíšku v Brně, tak já jsem seděl vedle Emilie Vašáriový, ona se ke mně naklonila a říká si, nepamětám, kdy jsem to naspěvala. Já říkám, to nejseš ty, to je Hegerová. A ona, já jsem zprostá, to znamená, já jsem blbá. To bylo tak sugestivní pro ní, že měla pocit, to naspívala. Ale tehdy my jsme se s paní Hegerovou neznali. Ale když jsme natočili film Musíme si pomáhat, tak já jsem záznam.

0: úžasná dáma. Já jsem jednou mi volali z nějakého časopisu a říkali, kterou českou zpěvačku máte nejradši. Já jsem říkal, no Anu Hegerovou. Mám o chvilku ticho, říkal, ne, nemáte někoho mladšího, třeba Lucku Bílou. A já jsem říkal, já mám rád Lucku Bílou, já jsem se ptali, kterou mám nejradši. A musím říct, že mám rád řadu zpěvaček, ještě takovou zvláštní kategorii tvoří ty autorský, jako Zuzana Navarová, nebo Zuzana Michnová, nebo Radúza, zbožňuju. A ta Hegerka mezi nimi prostě do dneška vládne a vyšla výborná kniha o ní taky. Carmen se jmenuje.
1: A teď jsme slyšeli v provedení Hany Hegerové píseň Co mi dáš, povídám si s Janem Hřebejkem. Když jsme teda hodně teď mluvili o té muzice, o té hudbě a o vašich oblíbencích, dejme tomu, tak jak vy využíváte hudbu ve filmech obecně, anebo je to prostě film od filmu vždycky jinak?
0: Je to vždycky jinak, protože náš první film Šakalí léta, tam ta hudba, včetně textů samozřejmě, jimž autorem byl Ivan Hlas, tam jsme dělali muzikál, to vznikalo to předem a myslím si, že ta Ivanova hudba, nebo ty písničky, že jsou ten důvod, proč se to furt hraje na divadle. Už bylo asi 9 nebo 10 inscenací, teď se to hraje v Brně a většinou v úpravě Mirka Hanuše, která je perfektní, takže je tam napsaný právě jako spoluautor. A myslím si, že ten důvod, proč se to hraje, jsou ty písničky. Tím neubírám ani Šabachovi, ani Jarchovskýmu, ani sobě, ale prostě ty písničky se povedly a byly daný předem a sehnali jsme i možná díky nim producenta pana Ježka tehdy ze Space Filmsu, že to štěstí bylo, že my jsme se vrátili na tu nejlepší produkci, která tehdy byla k dispozici, ale byli jsme neznámá parta, včetně Ivana, taková hvězda on nebyl tehdy ještě. Ale samozřejmě pro ten Hanspalský okruh ano, a Jirka Ježek je z Hanspalky. Takže to nám pomohlo. U Pelíšku naopak ten film, to jsme tak dlouho čekali na jeho realizaci, až Ivan Hlas, který měl zase dělat hudbu, až ztratil trpělivost a vydal ty písničky zvlášť. A my jsme při střihu toho filmu tam začali dávat archivní věci, které nám začaly i pomáhat v navození toho. Tehdy to ještě nebylo tak zprofanovaný, jo. Dneska mám pocit, že už je to takový, jako chceš vytvořit prostě to, tak tam plácneš nějakou písničku z té doby. My jsme tehdy, mě se ptal třeba Petr Janda, proč tam nejsou olympici, jo. Já ho mám rád a tohle. A já jsem říkal, že olympi každý zná. Já jsem měl takovou ambici tam oživit nějaké věci, které upadly v zapomnění. Ale mají ten emocionální potenciál. Ať už to je ta píseň Slunečný hrob, kterou Vláďa Mišík na jevišti nikdy nespíval. A vlastně existovala v české verzi s tím textem Jirky Smetany, jenom ta verze nahraná. Jo, nebo písničky Deja Ursiniho s Beatmanama, se Soulmanama, jo. A potom k mnoha mým raným filmům a k inscenacím dělal hudbu Aleš Březina, to je můj celoživotní kamarád, jeden z takových lidí, který mám rád, znám je od svého dospívání a těší se nejenom mý lásce, ale i velký úctě, kterou, a já ji k němu měl už v těch 19, kdy on prostě hrál nás na chatě na housle a říkal, že by si přál, aby Bohuslav Martinů byl stejně známý skladatel jako Leoš Janáček nebo Antonín Dvořák a celý život tomu zasvětil a myslím, že v tom je lecos dokázal jako šéf toho studijního centra Bohuslava Martinů, takže Aleš Březina je taková zvláštní kapitola. Když se ho ptali, proč spolu děláme, tak já jsem to někde buď to slyšel nebo če, tak mě to zajímalo, co jako říkáš. Vždycky hledáš, když mluví tvůj kamarád někde, tak hledáš, co to řekne o tobě. A se ho ptali, proč se mnou dělá. On říkal, že nás spojuje podobný smysl pro humor. A já jsem zjistil, že to tak platí i o jiných skladatelích. Třeba o Ivanu Acherovi, to je můj velký oblíbenec. Který znám nejenom z divadla komedie z té pařížské éry, ale znám ho taky z přístavu, kde bydlím. A on tam má taky boudu, tak tam máme vedle sebe houseboaty. Tak s Alešem Březinou nebo Ivanem Acherem tam ta hudba vzniká dodatečně. Ale třeba s Vladivojnou, já rád oslovuju dámy, dělal jsem s Vladivojnou, dělal jsem s Katarzí, teď ten poslední projekt s Martinou Formanou, tam dělala hudbu Beata Hlavenková. Všech si nesmírně vážím a mám je rád a taky mají dobrý smysl pro humor a jsou to velký autorský osobnosti, ale tam někdy s tou Vladivojnou a i s Katarzí některé věci vznikly předem. Když jsem dělal s Vladivojnou Nevinnost anebo potom dvě řady série až po uši pro HBO, tak ona psala tu hudbu paralelně, posílala mi ty motivy do střižny a my jsme s nimi jako pracovali, někde jsme říkali tohle rozvíjet.

0: nebo tohle přearanžuj ještě, nebo tohle se nám moc líbí jako leitmotiv, a nebo tady k tomu by se nám ještě líbila jedna linka pěvecká, a takhle jsme do toho, jsme si o tom povídali, vznikalo to za pochodu, takže po každý je to trošku jiný. Nestalo se nám nikdy, že bychom měli tak přesnou představu o hudbě předem. Jedině v případě těch Šakalých let, tam jsme skutečně tomu Ivanovi popsali přesně, co si představujeme, co v té písni má být, kdo tam má zpívat. Ale my mu to odevzdali, to bylo asi 20 stránek, a on přines obratem píseň a říkal, tak už mám píseň pro tu holku, ale takovou jsme tam žádnou neměli, předpovězenou ani sepsanou. A tak se nám líbilo, že jsme ji tam samozřejmě hned zařadili. Takže i když někdy máš jakoby přesnou představu a snažíš se ji tomu skladateli tlumočit, tak se to pak může měnit. Ale já jsem určitě zapomněl jsem na Matěje Kroupu. A to je taky vynikající skladatel, který dělal hlavně pro Dejvický divadlo s Mirkem Krobotem a z takový rodiny, která já mám je hrozně rád, a jeho brácha Janek Kroupa, s kterým jsem dělal minisérii, nás seznámil, tak no, Matěje mám taky ve velkých. Rád s ním zase budu dělat, takže on se mi odvděčil, že pro divadlo v Chebu udělal perfektní muzikál s jazzovým orchestrem. Podle našeho filmu Musíme si pomáhat.
1: Je to, jak říkáte, případ od případu.
0: Ano,
1: tak
0: to
1: jsme to teď se pokusili trošku posluchačům osvětlit. Já bych uvedl další skladbu. Byste si přál jako interpreta slyšet Rudy Holinku.
0: Jasně.
1: A tak si teď bude hrát ještě se svými přáteli. Pak je představím píseň Just Between Us.

0: Just Between Us, to byla skladba, kterou teď zahrál nejenom Rudy Linka, ale taky John Abercrombie, Mike Formánek, Jill Goldstein a George Mraz. Tedy jak Češi, tak zahraniční umělci.
1: To je elitní parta. No tak on, Rudy je Čech, samozřejmě, ale většinu života žije v Americe. A já ho mám strašně rád a zase bych si vzal toho Březinu. Spojuje nás ten smysl pro humor. Já strašně rád Rudyho poslouchám. Jo, nejenom jako muzikanta, ale i jako vypravič. A myslím, že třeba jeho vzpomínková knížka je naprosto úžasná.
0: Posluchači ho taky slyšeli tady v tomhle studiu hovořit, takže si možná ještě vzpomenu a můžou si udělat představu. Já se chci teď ještě zeptat na, vy jste říkal, že málo teda byste chodil do divadla, kdybyste chodil jenom na svoje režijní divadelní představení, ale co vás přitahuje na tom divadle třeba odskočit si vlastně od toho filmu, který je takový základ pro vás?
1: No, je to jiný médium, je to živý. Ten film má, bych řekl, tak samozřejmě někde je to, jsou tam styční body, jo, čemu tam učinkují herci, ale ty vypravěcí prostředky jsou jiný. To divadlo je metaforičtější, děje se teď a tady před váma, má jiné možnosti a zároveň je na něm zrušující ten limit, že to vyprchá. Že já jsem si to uvědomoval zvlášť intenzivně, že já jsem se strašně obdivoval, přestože byl jenom o 2 roky starší, Petru Léblovi. Chodil jsem pod Gimplu na divadlo do Prapo, nebo později jalo, byla Událost, že? To je groteska, Tauridus a tyhle věci, tak já jsem to zbožňoval. Pak jsme byli spolužáci, on chodil paralelního ročníku na Damu, na režii. Obdivoval jsem jeho kariéru v divadle na Zábradlí. On byl legenda už za svého života, bohužel tragicky zahynul nebo rozhodl se zemřít. Ale ty jeho inscenace se ještě hrály a já se to pamatuju, že jsem u některých viděl třeba Dernieru, myslím si, celou Strýčka Váni. A říkal jsem, a teď to zmizí. A už to nebude, protože třeba ta poetika Petra Lébla. Já když vidím záznamy těch her, tak kdybych to neznal z toho divadla, tak by se mi to nelíbilo. A přitom v tom divadle se mi to strašně líbilo. Prostě něco se podle mě nedá úplně přenést. Něco jo, nějaký inscenace, který jsem třeba viděl zaznamenaný, který dělal v divadle třeba na Zábradlí Evald Šorn, tak samozřejmě v tom divadle to mělo větší sílu, ale když se na to podívá člověk po těch 40 letech, tak to furt je jako dobrý. Ta poetika něčím přenosná je. Ale poetika toho Dušana Pařízka nebo Petra Lébla nebo Jana Mikuláška, to je prostě můj obrovský oblíbenec. Teď je to umělecký šéf divadla na Zábradlí. Nebo s Dorou Vyceníkovou, tak oni jsou, on je jako kmenový režisér, nevím, myslím, umělecký šéf. Ale myslím si, že to, co dělají, je naprosto mistrovský, ale nedá se to úplně zaznamenat. Nebo dá se to zaznamenat, ale není to tak dobrý. Některé věci zaznamenat jde. Ideální je, když ten tvůrce sám je jako schopný filmař, tak bych jmenoval dalšího svého obrovského oblíbence Jirku Havelku, tak třeba jeho famózní představení Dechovka, který se hrálo na Barášnický rychtě a byli do něj zapojení diváci a byla to prostě, byla to událost, byla to představení roku tehdy, tak on si to i natočil. Asi na, já nevím, na kolik GoPročky, kdy lidi měli na hlavách ty kamery a on to pak se stříhal, tak to, tam se ten duch toho představení dá připomenout tímhletím. Viktor Tauš, další můj jako kámoš, kterým se obdivuju, tak natočil některé věci prostě v divadle takovým invenčním způsobem. Ale jinak to divadlo prostě zmizí. A je to kouzlo toho okamžiku, je nepřenosný.
0: Tak to bylo o divadle s Janem Hřebejkem a teď bude píseň, která je taky vlastně z divadla Voskovce a Vericha, z Osvobozeného divadla, Kolumbovo vejce.

kéž by dnes měl ponorku a zajel do New Yorku zaspívat za celou Evropu. Čím se to naše oko kochá, jaká to velkolepá socha.

0: To bylo Kolumbovo vejce, Voskovec, Werich. Teď já nevím, jestli to bylo a z jakého představení.
1: Já myslím, že to bylo některé z těch úplně posledních představení. Já myslím, že to bylo úplně z nějakých poslední premiéry, protože ta skladba byla napsaná těsně někdy před Mnichovem. Vyloženě mluví o tom, o té hrozbě té války v Evropě, obrací se k té Americe, takže ta píseň se vlastně okamžitě nemohla hrát. Po válce jsme se neotáčeli jako společnost té Americe, takže i když se oni na krátkou dobu prostě opět sešli tady v těch poválečných letech, tak ta skladba se nehrála, pak se 40 taky hrát nemohla. Já jí zbožňuji, je vtipná. Nevím, jestli to platí o té trumpovské Americe, tam se nechci pouštět do toho, ale to Kolumbovo, mně se to líbí, my jsme to dali do trilogie Zahradnictví. Já to mám hrozně rád, je to ve filmu Nápadník, v tom posledním filmu z téhle trilogie. A zpívá to tam taková vzácná parta. Můj první asistent na tomhle filmu, Krištof Michal, zpěvák, kdysi support lesbě, dnes sportles, vynikající zpěvák a můj oblíbený první asistent. Tak ten tam hraje a zpívá, Zdeněk Pecháček tam je, je tam bohužel zemřelý Honza Kalina ze skupiny 100 zvířat. Já strašně rád odsazuju muzikanty. Teď mě třeba v poslední sérii hraje Nikola Mucha. Jo. A pak tam zpívá Anča Fialová, Martin Finger samozřejmě, ty to hraje na piano, on to teda na to piano nehraje v tom filmu. Já tu píseň mám prostě rád. Voskovec, Werich jsou vedle toho Jiřího Suchýho takový i téma. Já se furt každýho, kdo je třeba zažil, já jsem spolupracoval se Soňou Červenou, měl jsem jí velice v úctě a rád a taky jsem se jí vyptával na Voskovce s Werichem, že vlastně právě po válce dělala tady na tom muzikálu Divotvorný hrnec. Já jsem předtím se splet, když jsem mluvil s paní Klauzovou a řekl jsem, že můj táta režíroval Divotvorný hrnec divadle na Slupy, ale on měl Divotvorný klobouk, myslím. Což je klicpera, že jo? No. Já si to pletu. Teda nepletu si to, ale občas se
0: klobouk hrnec, ano.
1: Prostě se přeřeknu. Ale takže s Soní jsem se vyptával, Miloše Formana jsem se třeba vyptával na Voskovce. S ohromnou chutí jsem četl opravdu objevnou knížku Michala Bystrova o Voskovcově a Werichovi v Americe, protože o tom se daleka tolik nevědělo. Některé věci byly předmětem až takového mýtu, takže mně se tyhle ty dva chlapy a to jejich rozdělení a třeba jejich korespondence, to byl pro mě ohromný objev. A čtu to furt dokola. Už taky ve věku, kdy nějaké věci čtu po druhý, například vzpomínky akupunkturního lékaře Jaroslava Hovorky, který léčil Wericha v posledních letech. To jsou taky trošku trýznivý vzpomínky, ale jsou plný čínský poezie. Ten pan Hovorka byl taky synolog a baví se s Werichem o starý čínský poezii. A je to prostě moje téma, tyhle ti chlapy.
0: Vy už jste se na začátku zmínil o tom, co děláte teď, teda v současné době, protože jednou jsem vás chytil, jste na nějaké noční natáčení, ale připomeňme to, co to bude. A jestli teda chcete něco k tomu prozradit, samozřejmě.
1: Já dodělávám dva projekty pro Českou televizi, jeden už dokončujeme, děláme, mícháme zvuk. To je minisérie podle scénářů Martiny Formanové, podle jejich povídek Na tělo, jmenuje se to Na tělo. 9 dílů ve skupině Pepi Vivega děláme, doděláváme, to je takový společenský satiricko-komediální vztahový seriál, kde jsme pospojovali ty povídky v osobách vlastně takových abiturientů, jako 50, kteří se potkávají po 30 letech na abiturientském večírku, kde jim hraje ten Olympik, který jim hrál i na maturitáku. A myslím si, že to je zajímavý počin, kde ty hlavní mužské role hrajou mý kolegové Slávek Horák, Viktor Tauš, o Miky Křen, takže Tomáš Měcháček, ale tam je třeba Michal Baumruk, režisér, takže není to úplně takový po srsti, je to trošku, obsadil jsem tam celou řadu nějakých, bych řekl, i nových tváří, je tam Aneta Wignerová, bývalá mis, manželka Petra Kolečka, přesně, já jsem ní poznal, říkám, ta holka má ohromný talent, tak ta tam hraje, a pak tam hrajou teda známí herci, jako Táňa Ryková nebo Klára Jisová, Lucka Žáčková. Já vždycky na někoho zapomenu a je to pak trapný. No a teď točíme podle Matěje Dadáka. To jsou takový tak Mrštíkovi, kdyby o 100 let později napsali Rok na vsi, takový vesnický seriál s Jirkou Havelkou, Marikou Šoposkou a Toničkou Formanovou v hlavních rolích. A zase ta už je úplně v odlišný roli s panem Šmicerem. Máme teď hezký nový setkání, jak v té Formanový, tak tady. tohle je mnohem těžší, protože tam ten seriál je, tam bylo těžký, aby to mělo tu lehkost, jo, když to tohle je jako trošku i jako tíživá věc a hlavně se odehrává během 4 ročních dob a my to nemůžeme točit během 4 ročních dob. Tam strašně moc nočních scén, hraje tam tolik herců, že kdybych je tady vymenovával dalších půl hodiny, tak to ještě všechny nevymenuju. Tak to je taková výzva, ale tam jsem v půlce té práce, tedy v půlce natáčení, tak tam to ještě nemůžu ani anoncovat, jaký to bude. U té Formanové tam jsem teda dost spokojený, si myslím, že se nám to povedlo. No. Nebo na mý možnosti. Jako, někdy, víš, někdy mě přijde, že to třeba mohlo být líp napsaný, nebo že jsem to mohl líp třeba nějak obsadit nebo něco, ale nejsem vždycky spokojený sám se sebou na 100%, ale tady jsem tomu dal těch 100%, no, tak a myslím si, že to funguje, že lidi, co třeba ty povídky měli rádi v knížce, že to určitě nesklame.
0: Tak já moc děkuju, Honzo, že jste přišel do našeho studia a k našemu rozhovoru. Poslouchali jsme taky příjemnou hudbu. Na závěr to bude od Toma Waitse píseň Marta, kterou jste si přál. A já vám přeju, aby se dál všecko dařilo a že se nesejdeme, a to si přeju já, nebo že se sejdeme, a to si přeju já, dřív než za 20 let zase.
1: Já řeknu drobnost, jo.
0: No.
1: Když jsem se zmínil o té Soně Červený, tak Soňa měla velkou světovou kariéru jako zpěvačka. Myslím, že dokonce patří jako její rekord, že snad nejvíckrát ze všech zpěvaček 20. století zpívala na jevišti Carmen, ale to nevím to přesně. Ale co mě zaujalo, když ona s tou kariérou operní pěvkyně přestala, tak se vrhla na avantgardní divadlo, dělala s Pinou Bausch s Lou Reedem a úplně poslední věc, myslím, měla Black Ridera všude možně po světě a to je hudební divadlo s Tomem Waitsem, takže s Tomem Waitsem nás propojuje i paní Soňa Červená.
0: Děkuju, přeju krásný den a příjemné natáčení, i když bude třeba noční. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicha.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
14: Jsme Klasik Praha.
15: Hudba stříbrného plátna.
14: Nejlepší filmové melodie.
16: Příjemný poslech u pořadu Hudba stříbrného plátna přeje Nikola Bojčev. Dnes nás čeká putování světem filmových čarodějnic, kouzelníků a magie. Od hollywoodské klasiky přes japonské anime až po temné fantazy. Naše první zastávka nás zavede do Nové Anglie, kde tři znuděné ženy nevědomky vyvolají samotného ďábla v podání ďábelského Jacka Nicholsona. Ano, jsou to čarodějky z Eastwicku. Ústřední hudební motiv The Dance of the Witches, tanec čarodějnic, měl původně znít úplně jinak. John Williams složil pro film složitou, temnou symfonickou skladbu. Když ji ale režisér George Miller slyšel v kombinaci s Nicholsonovým excentrickým herectvím, požádal Williamse, aby hudbu odlehčil. Williams tak vytvořil groteskní, hravé a nesmírně chytlavé skerco, které dokonale podtrhuje komediální chaos na plátně. Za tento soundtrack získal Williams svou v pořadí 24. nominaci na Oscara.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Od dospělé satiry se přesuneme k rodinné kultovní klasice studia Disney Hokus Pokus. Sestry Sandersonovy se po 300 letech vracejí do Salemu, aby načerpali mládí z místních dětí. Skvělou hudbu pro fantasy napsal John Debney. Snímek Hokus Pokus je dnes považován za halloweenskou klasiku, ale v době své premiéry v červenci 1993 v kinech naprosto propadl. Studio ho totiž nepochopitelně nasadilo v létě proti Zachraňte Billyho a Jurskému parku. Já pouštím ukázku práce skladatele Johna Debneyho.

Pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o čarodějnických filmech. Na řadě je romantické drama o dvou sestrách v podání Sandry Bullock a Nicole Kidman. Magická posedlost. Hudební doprovod má na svědomí mistr melancholických melodií Alan Silvestri. Hudební historie tohoto filmu byla celkem dramatická. Režisér Griffin Dunne si totiž nejprve najal Michaela Nymana, autora hudby k filmu Piano. Nyman napsal kompletní soundtrack, ale testovací publikum ho označilo za příliš temný a artový. Studio proto na poslední chvíli Nymana vyhodilo a najalo Alana Silvestriho. Ten měl pouhé 2 týdny na to, aby složil úplně novou, hřejivější a magičtější hudbu. Silvestri to stihl a film díky němu získal svou nezaměnitelnou, lehce nostalgickou atmosféru.

Nyní opouštíme Hollywood a vydáme se do Japonska, do slavného studia Ghibli. Režisér Hayao Miyazaki nám představil 13-letou čarodějnici Kiki, která se vydává do světa na zkušenou. Hudbu složil dvorní skladatel Joe Hisaishi. Ten pro film Doručovací služba čarodějky Kiki vytvořil soundtrack hluboce inspirovaný evropskou lidovou hudbou, zejména francouzským šanzonem a akordeonovými valčíky, protože město, kde Kiki žije, je vizuální koláží Lisabonu a Paříže.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Když se řekne slovo bradavice, většině z nás se vybaví Harry Potter a hudba Johna Williamse. Pátý díl ságy o mladém čaroději však přinesl změnu a do skladatelského křesla usedl Nicholas Hooper. Hooper přinesl do kouzelnického světa nový, temnější rozměr, aby vyjádřil psychologický tlak, pod kterým se Harry nachází, opustil Williamsovou čistou pohádkovost a vsadil na hluboké polohy smyčců. Paradoxně nejpopulárnější skladbou celého soundtracku se stala nesmírně chytlavá až veselá skladba Profesor Umbridge. Hooper pro stvárnění nesnesitelné profesorky Umbridgeové v růžovém kostýmku použil barokní styl, zvonkohru a fagot, což dokonale vystihlo její falešnou slušnost a skrytou krutost.

Na závěr se vydáme do Středozemě. Bezmocných čarodějů, jako jsou Gandalf, Saruman nebo obávaný černokněžní král Angmaru, by tento svět neexistoval. Monumentální hudební epos stvořil Howard Shore. Pro trilogii Pán prstenů zkomponoval jeden z nejsložitějších a nejrozsáhlejších hudebních konceptů v historii kinematografie, obsahující přes 80 leitmotivů. Pro stvárnění magie a temných sil, jako jsou Nazgûlové nebo Sarumanova vojska, Shore nepoužil jen orchestr, ale i masivní pěvecké sbory zpívající v umělých jazycích autora knižní předlohy J.R.R. Tolkiena. Ukázkou Shoreovy hudby se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k
1: 13.5. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Anne-Sophie Mutter dohrála solo ve druhé části koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludwiga van Beethovena a zahájila tak společně s berlínskými filharmoniky pod vedením Herberta von Karajana dnešní odpolední vysílání na rádiu Klasik Praha. Až do 18. hodiny vás jim bude provázet Filip Sichra a má pro vás spoustu pěkných melodií, nejenom z oblasti klasické hudby, ale uslyšíte i filmové známé melodie a rovněž i ukázky tvorby skladatelů, kteří se pustili do tvoření skladeb a vůbec celého hudebního doprovodu pro počítačové hry. Nyní ale už hudba ze snímku Čarodějky z Eastwicku z roku 1987. Je to tvorba Johna Williamse, kterou si touto ukázkou připomeneme a uslyšíme ji v podání trochu nezvyklém. Nepůjde o celý orchestr, ale o tři vynikající hráče, respektive hráčky. Zahraje na flétnu Sarah Enden, na violončelo Cecilia Zann a Simone Pedroni doprovodí na klavír. Přeji vám pěkný poslech.

0: jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
1: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Jsme Klasik Praha.

Bolero Maurice Ravela je ikonickým dílem, které můžete slyšet v nejrůznějších podobách a také v délce. My slyšeli zkrácenou verzi, kterou zahrál Miloš Karadagliče z provodu orchestru pod vedením Kristofa Izraela. Za 4 minuty bude 12:30 a my se v takovém čase budeme oddávat tanci. Přinejmenším pomyslně, neboť uslyšíme malou polku z jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče.

To byla malá polka z jazzové světy číslo 2 Dmitrije Šostakoviče v podání Královského koncertního orchestru Amsterdam pod vedením Richarda Šaji, tedy dílo z doby ještě svobodné tvůrčí fantazie Dmitrije Šostakoviče, kdy se nemusel podřizovat politickým požadavkům Sovětského svazu. Nyní se ale zaposloucháme do další skladby moderního ruského skladatele, který měl o něco více štěstí a mohl tvořit poněkud svobodněji. Tím je Sergej Rachmaninov. Zaposloucháme se do první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-moll. Hrát bude islandský symfonický orchestr pod vedením Igora Buketova a solo bude mít na klavír William Black.

William Black a Islandský symfonický orchestr pod vedením Igora Buketova nám dohráli první část koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova a učinili tak 3 minuty před 1:15. Nyní se vydáme do Argentiny, respektive za tvorbou Astora Piazzolly, vynikajícího skladatele moderní doby, který se pokusil i o vlastní podobu některých známých témat. Už jste možná slyšeli v našem vysílání třeba jeho čtveroročních dob, pojmenované trochu jinak. A nyní máte možnost se zaposlouchat do skladby inspirované slavnými skladbami k uctění Marie, Ave Maria, Tanti Anni Prima, tak se jmenuje ta podoba, kterou zkomponoval Astor Piazzolla a my ji uslyšíme v podání Radka Baboráka a to je také jeho orchestr, Radek Baborák Orchestrina.

Slyšeli jsme Tanty Anny Prima, skladbu Astora Piazzolly, kterou nám zahrál soubor Radek Baborák Orchestrina. A ještě jednu skladbu před 13. hodinou vám nabídnu a tou je od Wolfganga Amadea Mozarta ukázka z jeho malé noční hudby. Máme sice den, ale ta hudba je tak pěkná, že ji můžeme poslouchat v jakoukoliv denní i noční dobu. Pražský komorní orchestr vede Charles Mekeras a my uslyšíme čtvrtou část.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Doznělo intermezzo ze třetího dějství opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho. Hrála Berlínská filharmonie pod taktovkou Herberta von Karajana. Dohrála 2 minuty po 13. hodině. Otevíráme tak další hodinku dnešního odpoledního vysílání na rádiu Klasik Praha. A to nejenom z úpou Giacoma Pucciniho, ale i dalších vynikajících skladatelů. Nyní s Antoniem Vivaldim a jeho koncertem pro violončelo a orchestr a také basso continuo a moll. Třetí část nám budou hrát Michal Kaňka na violončelo, Aleš Bárta na čembalo a doprovázet bude Pražský komorní orchestr.

0: Slyšeli jsme, jak nám Michal Kaňka, Aleš Bárta a Pražský komorní orchestr zahráli třetí část koncertu pro violončelo, orchestr a basso continuo a mol Antonia Vivaldiho. Nyní nás čeká hudba česká od Bedřicha Smetany. Zaposloucháme se do části z jeho cyklu Sny. Bude to třetí část v Čechách. Tento cyklus komponoval ve velmi zhoršeném zdravotním stavu. Prý v té době trpěl úpornými kožními vyrážkami a řadou dalších obtíží. Podle dobových dokumentů jej trápilo i pálení močového měchýře a často docházelo ke krčním katarům. Jeden z katarů přešel ve sluchové halucinace, hučení a zaléhání zejména v pravém uchu a ztráty rovnováhy. Smetana nastoupil sice léčbu v Praze, ale přes toto léčení postupně ztratil sluch v pravém uchu a později i v levém. A to bylo období, kdy působil v Jabkenicích, kde odpočíval a komponoval pro své šlechtické žačky dílka, krátké skladby, na kterých mohli cvičit své klavírní dovednosti. Mezi nimi tedy i třetí část v Čechách. Celé toto zajímavé dílo nese název Sny a sestává z šesti částí. Navíc bylo zajímavé, jak bylo určené pro šlechtické žačky. Bylo také nazváno francouzsky. My ale tuto pěknou skladbu vám přinášíme v podání českém, nejenom s názvem V Čechách, ale také v podání Jana Bartoše.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám je pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z klavírního cyklu Sny Bedřicha Smetany. Třetí část v Čechách nám zahrál český klavírista Jan Bartoš. Nyní se ale přeneseme k tvorbě George Enesca. Uslyšíme, jak nám dva soubory, Quatuor Eben a Belcha Quartet, zahrají jednu ze skladeb nejvýznamnějšího rumunského skladatele, který žil ve 20. století a kterému, když komponoval tu skladbu, kterou teď uslyšíte, bylo 19 let. Zazní čtvrtá část smyčcového oktetu C-dur George Enesca.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme hudbu Georga Friedricha Händla, zazněla devátá část jeho vodní hudby, a to v podání souboru Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe. Za 5 minut bude 2:30. My vám nabídneme za chvíli další pěkné tóny, tentokrát od Charlese Gounoda. Uslyšíme duet Romeo a Julie z prvního dějství opery Romeo a Julie v podání Petra Nekurance, Zuzany Markové a České filharmonie pod vedením Christopha Franklina. Předtím máme pro vás ale rozhovor s jedním vzácným hostem pro naše rádio. Možná víte, že se u nás ve vysílání a na webových stránkách můžete leccos se zajímavého dozvědět o novinkách vydavatelství a nakladatelství Vyšehrad. No a jednou z těch novinek je i kniha, o které se bude hovořit v následujících chvílích. Martina Klausová si do studia pozvala tu stěžejní osobu, která pro tuto knihu je nejdůležitější. Kdo to je? To už uslyšíte za chvíli.
1: Milí posluchači, už jste si zvykli, že každý čtvrtek vám představujeme novou publikaci, která vychází u nakladatelství Vyšehrad, a jednou za měsíc, vždycky ten třetí týden v měsíci, máme milého hosta přímo tady ve studiu, ať už je to redaktor z nakladatelství Vyšehrad nebo některý z autorů, kteří přicházejí k nám představit právě ty nové knížky, které vycházejí a které vám rádi nabídneme. A já teď v tom květnovém čase, který je vyhrazen Vyšehradu, mám tady knihu, respektive nemám ji ještě na stole, protože vychází v půlce května, ale ta knížka se jmenuje U mě pořád dobrý. A pokud vám to evokuje jeden z filmů Jana Hřebejka, jednoho z našich nejvýznamnějších současných filmařů, U mě dobrý, tak jste na té správné adrese. A já mám velkou radost, že pan Hřebejk je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak je to knížka, která nese podtitul Bilanční rozhovor s Janem Hřebejkem. A na více než 200 stránkách přináší tedy rozhovor, který s vámi vedla novinářka Veronika Bednářová. A teď nám tedy prozraďte, protože ještě jsme neměli možnost do té knížky úplně nahlédnout. Co všechno jste prozradil Veronice Bednářové? Je to o vašem filmařském životě, anebo i o tom osobním?
2: Já tomu říkám takovým nadhledem trošku, že to je můj první životopis. Já mám v Albatrosu nebo Vyšehradu kamaráda celoživotního Petra Himla. A mě to nabít, já jsem to s Petrem nabít Veronice, že si budeme povídat o životě. Vymysleli jsme tenhle ten, pravda ještě před volbami jsme vymysleli titulek, je pořád dobrý. Ale je to povídání, já bych to řekl, že to je tak půl na půl. Protože ti čtenáři, kterým je ta knížka určena, tak patrně znají moji tvorbu nebo její část. Nebo je to ten důvod, proč se o tu knížku mohou zajímat. Je tam samozřejmě lecos osobního, není tam všechno. Ono to má nevýhodu, když si s někým povídáte o svým skoro 60-letém životě a skoro 30 filmech nebo filmech a televizních pořadech, že se tak jako rozjedete, a já už teď mám takovou nevýhodu, že teď já potkávám různě lidi a oni mi říkají, jak se máš, a já jim začnu říkat, no tehdy jsme s Janou Brejchovou šli, jo víš, jako že jsem takovej rozkecanej, ostatně teď to demonstruju. Já jsem se snažil, aby, a Veronika taky, aby to bylo pro ty čtenáře zajímavý,

0: protože je samozřejmě řada věcí, které přijdou zajímavý mě, nebo by možná přišly i zajímavý jí, ale usoudili jsme, že do té knížky nepatří, nebo že to tak nevyznívá. Ale když jsem to dal číst Petrovi Jarchovskému, tak říká, hodně věcí tam postrádám. Tak možná ještě pak někdy napíšu nějaký, nebo nahovořím druhý díl.
1: Já jsem si říkala právě naopak, když vy jste řekl nejméně ty 30 děl přes 20 filmů a řada těch dalších, ať už televizních nebo dalších prací, že těch 220 nebo kolik to bude mít stránek, že to je naopak právě málo, že těžko se to asi všechno dá probrat, proto je potřeba udělat nějakou selekci, jak jste sám říkal, toho, čemu vlastně budete věnovat pozornost?
0: Určitě jo, tak ten formát je, to je nějaká edice.
1: Ano, edice rozhovory.
0: Edice rozhovorů, tam to bylo předem dáno, že by to nemělo mít prostě přes 300 stránek. Je tam i řada fotografií. Pochopitelně nějaký všecko jsme nezískali. Není tam úplně všecko, co bychom asi chtěli. Ale zároveň si myslím, že to kritérium bylo, aby to nebylo nudný. Aby to obstálo samo o sobě nějak. Aby to, co tam říkám, nebo na co si vzpomenu, mělo i nějakou platnost nebo nějakou zajímavost. To samozřejmě musí posoudit ti čtenáři, jestli se nám to podařilo. Já jsem se snažil, aby tam byly trošku vtip, nebo Veronika objevila některé třeba staré recenze. Jsme měli mozeskou recenzi v New York Times na film Musíme si pomáhat a takovýhle vyzobávky tam. Našli jsme nějaké fotky, ať už z dětství nebo z nějakých starých projektů, protože samozřejmě čím ta vzpomínka je starší, tím je i pro mě jako vzácnější nebo je to větší perlička. A snažili jsme se tam mluvit i o těch televizních nebo divadelních projektech, když já se považuji za filmového režiséra, nejvíc lidí mě tak zná.
1: Vy jste říkal, že tam vlastně zabrousíte i do svého mládí, do svého dětství, do těch začátků. S vámi už byla uveřejněna celá řada rozhovorů, byl s vámi natočen Gen a další různé věci, kde se lidé mohli dozvědět o vašem dětství, mládí. Několikrát tam třeba zaznělo to, že vlastně jste takový jako jedináček ve větší rodině, protože máte starší sestry. A také to, že jste vlastně...
0: My už jsme skoro stejně starý. Oni se vždycky říkají, že jsou o mnoho let starší.
1: Už jste je doběhl.
0: To platilo v dětství, že jo? Byli o mnoho let starší. Teď, jak říkám s nadsázkou, že už jsme skoro stejně starý, no.
1: No a vlastně tam také padlo to, že pocházíte de facto z úřednické rodiny, že tam nějaké ty umělecké geny nebyly, přesto vy jste se tedy rozhodl jít cestou uměleckou, jít na FAMU, kde se to...
0: Já to opravím, jo, protože můj táta, já jsem kdysi v dětství našel, pak jsem to zapomněl, takový diplom se Stalinem, že to bylo z té doby, jako z roku 50, kde dostal takový osvědčení režisér. On na střední průmyslovce, kam nastoupil už pozdě, protože on byl ročník 28, takže na střední školu nastoupil až po válce a dělal takovou elektroprůmyslovku, sdělovací techniky, z který se vyvinula filmová průmyslovka v Panský. A tam dělal divadlo, režíroval. Já jsem z toho získal plakát od jeho spolužáka asi před pár lety. Mám to doma zarámovaný, dělal divotvorný hrnec. A je to taková vzácná relikvie. Táta dostali tenhle ten diplom. Hrálo se to v divadle Na Slupy, kde začínalo Osvobozené divadlo třeba. A hrála se tam premiéra Jonáše a Tingle Tangla, Suchýho Šlitra. Tak tam oni s těma spolužákama dělali divadlo, ale jeho pak zavřeli. Šel do Uranovej dolů a potom byl zbavený občanských práv a potom, když byl rehabilitovaný v 60. letech, tak si dodělal nějakou právnickou nástavbu jako pomaturitní a dal si teda maturitu a tohle ty práva, nějaký dva semestry nebo co. V tom roce 67, 68, 69 a dělal potom úředníka v Mototechně. Ale myslím, že to v něm jako bylo nějaká ale to za toho bolševika to vzalo prostě jiný.
1: Takže tam přeci jenom nějaké...
0: Směr. A potom strejda z taky širší přízně byl malíř a vzdálený bratranec je výtvarník, dělá s bratrama Formanama, Pepík Sodomka se jmenuje. Takže jako máme tam nějaký takový přímo u toho táty, je to zjevný. A je mi líto, že jsme si o tom nikdy víc jako nepopovídali, možná se k tomu nechtěl vracet s nějaký hořkosti.
1: Vyslovil jste slovo hořkost, u vašich filmů se často právě tohleto slovíčko při různých hodnoceních objevuje, hořko, sladké, tragikomické.
0: Já myslel, že si kritici povzdechnou. Hořký povzdech.
1: Ne, ale když se podíváme na tu vaši filmografii, tak vlastně Hodně těch filmů je z takových těch těžkých, řekla bych, možná je to teďka špatně řečeno, ale pro nás těch těžkých let, vy se v řadě těch snímků vlastně obracíte do nějakých 70. 80. Spíš se věnujete z mého pohledu těm letům minulým než té současnosti.
0: Ona, mám pravdu? Já bych to trošičku opravil. Jo. Máte pravdu v tom smyslu, že ty filmy, které se do té minulosti vracely, byly v té mý filmografii ty úspěšnější. Ať už doma, jako Pelíšky nebo Popendo, tak mezinárodně, jako Musíme si pomáhat, anebo Učitelka, to byl slovenský film, který měl podobně dobrou mezinárodní jako kariéru, jako Musíme si pomáhat, když nebyl nominovaný na Oscara. Ale proto vzniká pocit, že vlastně jsme se, možná jsme se v těch úspěšnějších věcech s Petrem Jarchovským, s Petrem Šabachem a nebo s Miro Šifrou v televizním projektu Rédl, který se vracel do 90. let. A takže z toho tenhle ten pocit vzniká, ale já myslím, že většina projektů, které já jsem dělal, je ze současnosti. Jak filmových, tak teď těch televizních.
1: Když byste měl říct, který ten váš projekt vlastně vám osobně nejvíc přirostl k srdci, to je jako když se ptáte, které dítě máte nejraději. Vím, že je to asi špatná otázka, ale
0: ne, já myslím, že nemůže člověk odlídnout od toho, co se mu nejvíc povedlo, měřeno i nějakým tím ohlasem. Já bych jako lhal, kdybych říkal, že nepovažuji za svý nejvýznamnější filmy Pelíšky a Musíme si pomáhat. To prostě tak je a rozhodně mi to nějak jako nevadí. Nemyslím si, že jsem tvůrce jedinýho nebo dvou filmů, ale a mám, tak jak jste řekla, ten příměr, on je trošku takový, co používá často o těch dětech, ale tak pochopitelně člověk má nějaký takový soucit s těma filmama, který mu nevyšly tak, jak si přál, nebo neměli ten ohlas, jak by si přál. Ale určitě, když se mě někdo zeptá, jestli mi to nevadí, se mě furt někdo ptá na Pelíšky, no samozřejmě, že mě to nevadí, protože jako, nevím, Ringo Starr se taky furt ptají na Beatles, ne? Tak.
1: I to se dočtou čtenáři v té knížce?
0: Ne, já se snažím říkat něco navíc. No, ale tak, že jo, tak některé věci, které už jsem řekl, se tam vyskytou, ale myslím si, že ta Veronika takovým poctivým přístupem a taky tím, že se dlouho známe, já myslím, tak to staletí určitě možná díl, a že zná i řadu těch protagonistů, jak z těch dob minulejch, tak z té současnosti mít jako tvůrčí, tak to kolegyně Mildy Tesaře, s kterou jsem dělal zatím poslední film Výjimečný stav. Takže se ptala, řekl bych, hodně zblízka. Takže v tom, já jsem se snažil, ona do té upoutávky napsala takovou frázoidní větu a já jsem potom to dával na Twitter a psal jsem, že my se tam těm frázím jako vyhybáme. Takže ty čtenáři se tam nedozvědí, že když je člověk pilný a má svoji práci rád, takže se může z řemesla stát umění. Takovýhle věci tam neříkám. Jo. Já jsem si vzal za vzor a teď opravdu, když jsem předtím zmínil Beatles a teď zmíním Formana, tak to není v tom smyslu, že bych se s nima srovnával. Jo. Ale já když jsem četl ty vzpomínky, které s Milošem Formanem napsal spisovatel Honza Novák, se s panem Novákem trošku známe, proto říkám Honza, že mu tak říkám, tak to je, a Forman tak vyprávěl, já když to čtu, tak ho slyším. A když jsem to poslouchal jako audioknihu s Jinkem Čermákem, tak mi to rušlo, protože tam slyším ten Formanův hlas, když ten Hynek to dělá moc pěkně. A ten Forman se snaží tak jako v těch filmech prostě nenudit. Snažili jsme se stejným mustrem hledat nějaký, řekněme, historky nebo příklady, nemyslím matematický, ale tvůrčí třeba, který budou záživný. Já neumím moc teoretizovat. Ale jestli to je záživný a zajímavý pro ty diváky, já jsem tu odpovědnost maličko hodil na tu Veroniku. Kdybych si byl jistý, tak to si to napíšu sám. Já jsem psaní studoval. Nějaký věci jsem i napsal. Ale tady jako bych si nevěřil, že buď, kdybych to psal sám, tak buď to by to mělo 1000 stránek, anebo bych si prostě za každou historkou říkal, je tohle vůbec zajímavý. A tady jsem měl proti sobě Veroniku nebo novináře, dobrýho novináře, který prostě byl pro mě tím prvním jakoby čtenářem. Tohle je zajímavý, Honzo, víš? A tohle asi není tak zajímavý, tak jsem jí za to vděčný.
1: Tak my se na tu knížku s názvem U mě pořád dobrý moc těšíme, jak jsem říkala, vychází v půlce května. A protože náš čas je tady víceméně vymezen, tak o těch současných projektech mohu prozradit, že si popovídáte s mým kolegou Ivanem Dlaskem v některém z nejbližších pořadů z archivu osobností, tam bude na to víc času. A já moc děkuji, že za námi dnes přišel pan Jan Hřebejk, ano.
0: Já ještě řeknu takový krédo, který já jsem chtěl, je součástí toho textu. Není to motto, to jsme se nedohodli, že by bylo vhodný. A to je takový jako krédo Stanleyho Donena. To byl hollywoodský režisér, který se dožil skoro 100 let. Z jeho nejznámější děl je třeba muzikál Zpívání v dešti s Jeanem Kellym, který spolu režíroval. A Stanley Donen říkal o režii, že režie je jako sex, že když je to dobrý, tak je to opravdu dobrý. A když to není dobrý, tak je to ještě pořád dost dobrý. Tak proto jsme tu knížku nazvali Ještě stále dobrý.
1: Tak jak říkám, těšíme se na ní, děkujeme za ní a já děkuji panu Hřebejkovi za návštěvu u nás ve středu stanice Klasik Praha.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.

Dozněla ukázka z díla Charlese Gounoda a my se z opery Romeo a Julie zaposlouchali do jejich duetu. Tentokrát Romea představoval Petr Nekoranec a Julii Zuzana Marková. Doprovázela je Česká filharmonie pod vedením Kristofa Franklina. Za malou chvíli bude 2:15 a my budeme také poslouchat pěknou melodii. Tentokrát bude pocházet od Antonína Dvořáka a zazní z první řady slovanských tanců tanec číslo 8 G-moll Furiant.

Dozněl Furiant ze slovanských tanců Antonína Dvořáka z první řady, tanec číslo 8 G moll nám hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka a dohrál ve 13 hodin a 49 minut. My se zaposloucháme v následující chvíli do další české melodie. Tentokrát pochází od Vojtěcha Jírovce a bude jí druhá část Symfonie A-dur.

Isaac Perlman a Samuel Sanders nám zahráli ukázku ze slavné opery Porky a Bess George Gershwina. Slyšeli jsme píseň It Ain't Necessarily So, tedy není tomu nezbytně tak. 5 minut před 14:00 a těch následujících 5 minut do 14. vyplní skladba, která pochází od Pietra Antonia Locatelliho. 5. část koncertu číslo 10 F-dur pro housle, smyčce a basso continuo nám zahraje Giuliano Carmignola a Venice Barocco Orchestra pod vedením Andrei Marcona.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Alfred Brendl a vídeňští filharmonikové vedení Simonem Rattlem nám zahráli třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur Ludvíka van Beethovena. Slyšeli jste koncert, nebo alespoň část z něj, tedy z díla, které má také svůj název Císařský koncert. My se ovšem teď přesuneme ze střední Evropy na jih, a to za koncertem z Aranjuez pro kytaru a orchestr Joaquína Rodriga. Uslyšíme první část, solo má Pepe Romero a doprovází Academy of St. Martin in the Fields.

Pepe Romero a soubor Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Marinera dohrávají první část koncertu s Aranjuez pro kytaru a orchestr Joaquina Rodriga. A dohráli 2 minuty po 3:15. Nyní se zaposloucháme do další pěkné melodie. Tentokrát pochází od Samuela Barbera a bude to přeslavné Adagio pro smyčce. Tentokrát v podání Pittsburghského symfonického orchestru pod vedením Manfreda Honecka.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition z helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a

0: Přijďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 2 S-dur Edvarda Elgara. Hrál nám orchestr Philharmonia Orchestra pod taktovkou Andrew Davise. A jak jistě víte, pražské jaro je v plném proudu a tento jeden z nejvýznamnějších světových hudebních festivalů má také příležitost vám předvést, nebo spíše dává příležitost setkat se s jednou unikátní umělkyní světového formátu. Rezidenční umělkyní pražského jara 2026 je kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan. Patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby. Prestižní rozhlasová stanice Classic FM ji zařadila mezi 20 nejlepších sopranistek všech dob. Nejen vynikající zpěvačka, ale dnes také uznávaná dirigentka, držitelka cen Grammy, Gramofon nebo Musical America se na pražském jaru představí ve čtyřech kontrastních programech a povede také masterclass. V úterý 26. května vstoupíme do výstředního světa Jeana Cocteaua a Francise Poulenca, v němž je Hannigan tou nejlepší průvodkyní. Poprvé se na pražském jaru představí nejen jako zpěvačka, ale také jako dirigentka, která bude navíc debutovat s Českou filharmonií. Strhující operní monodrama Lidský hlas, ve kterém se boxování či baletní pohyby rukou mění v dirigentská gesta, ještě podtrhuje videoprojekt. Tři kamery, které snímají hlavní hrdinku na velké plátno nad orchestrem. Představení, které již zvedlo ze sedadel diváky v New Yorku, Miláně, Paříži, Montrealu, Londýně, Římě nebo Mnichově, míří poprvé do České republiky a bude k vidění právě v Rudolfinu v úterý 26. května. Závěr rezidence Barbary Hannigan 2. června pak bude patřit opět koncertu s Českou filharmonií, jenž vyvrcholí provedením spektakulární svity z muzikálu Girl Crazy. V podání Barbary Hannigan zazní Gershwinovy nejslavnější písně I Got Rhythm a Impressible You.

Od současnosti na Pražském jaru jsme zaměřili do minulosti, a to poměrně hodně hluboko, neboť jsme se zaposlouchali do hudby Tarquinia Merulli. Ballo detto Policio, to je skladba, kterou nám před chvílí zahrál soubor La Cetra Baroque Orchestra Basel pod taktovkou Andrei Marcona. A my se opět vydáme na skok v dějinách hudby trochu blíže k našemu věku, a to díky skladbě Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zaposloucháme se do druhé části jeho hudby ke snu noci svatojánské, ke hře Williama Shakespeara, a uslyšíme, jak hraje tento pěkný kousek soubor London Symphony Orchestra pod vedením Andreje Previna.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme Kol Nidrej, skladbu Maxe Brucha v podání bruselské filharmonie pod vedením Matthieu Herzoga a solo měl na violončelo Camille Thomas, vynikající violončelistka. Slyšeli jsme hru skvělé hudebnice, nyní se zaposloucháme do dalšího pěkného předvedení skladby, tentokrát skladby Johanna Sebastiana Bacha. I tentokrát uslyšíme jako solistku skvělou Anne-Sophie Mutter, tedy vynikající hudebnici, ovšem nebude sama. Ještě si k sobě přibrala proto, aby mohla zahrát od Bacha koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo D moll, druhou houslistku, ale svým uměním určitě není na druhém místě. Je to Noa Vilčut. Třetí část nám společně zahrají ještě také se souborem Mutter s virtuózy pod vedením Mahana Esfahaniho.

Po violončelistce Matthew Thomas jsme slyšeli skvělé houslistky Anne-Sophie Mutter a Nou Wilczat. Slyšeli jsme, jak hráli sóla ve třetí části koncertu pro dvoje housle, smyčce a basso continuo de mol Johanna Sebastiana Bacha. A to za doprovodu souboru Mutter s virtuózy pod vedením Mahana Isfahaniho. Ve čtvrt na čtyři pro vás zazní jedna ze slavných skladeb Claude Debussyho v našem odpoledním vysílání na rádiu Klasik Praha. Je to preludium číslo 8 a to preludium číslo 8 má také podtitul Dívka s vlasy jako len. Hrají Jan Kolář, Josef Kocůrek, Emil Polach a soubor virtuozity Praga pod vedením Oldřicha Vlčka.

Jan Kolář, Josef Kocůrek, Emil Polach a Virtuozy di Praga nám pod taktovkou Oldřicha Vlčka zahráli preludium číslo 8 Claude Debussyho Dívku s vlasy jako len. Nyní se zaposloucháme do baletní svity Třírohý klobouk Manuela de Falli a uslyšíme sedmou část, to znamená finále a chotu. Hraje Dalaský symfonický orchestr pod vedením Eduarda Maty.

Doznělo finále třírohého klobouku, tedy baletní svity Manuela de Falla, hrál Dalaský symfonický orchestr vedený Eduardem Matou. My máme 5 minut do 15:30 a to je čas pro část hudby Ennia Morriconeho k filmům Sergia Leoneho. Jsou to takzvané spaghetti westerny a my se zaposloucháme do pěkných melodií v podání slavného violončelisty Yo-Yo Mi, který nám předvede, jak schopný Ennio Morricone byl proměňovat svoji hudební fantazii podle druhu filmů, respektive podle toho, jaký děj a jakou atmosféru jednotlivý spaghetti film od toho druhého měl mít.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21.

0: lidí.
1: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
2: Šakalí léta, pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Slyšeli jsme vynikající solo Jaroslava Karlovského na violu v koncertu pro tento hudební nástroj a orchestr Bély Bartóka. Zazněla třetí část a zněla nejenom díky Jaroslavu Karlovskému, ale také díky České filharmonii, kterou vedl jiný Karel Ančerl. 15 hodin 35 minut a nás čeká nyní tvorba Vojtěcha Jírovce. Zaposloucháme se do druhé části koncertu pro klavír a orchestr F-dur. Hraje Julian Trevelyan a London Mozart Players, tedy soubor, který vede Howard Griffiths.

zněla tvorba Vojtěcha Jírovce. My se zaposlouchali do sóla Juliana Trevelyana. Julian Trevelyan je mladý britský pianista, narozený v roce 1998 a laureátem řady mezinárodních soutěží. A doprovázejícím orchestrem byl soubor London Mozart Players, což je komorní orchestr založený naopak už v roce 1949 a je považován za nejdéle nepřetržitě fungující komorní těleso ve Spojeném království. To byla tedy ukázka díla Vojtěcha Jírovce, druhá část koncertu pro klavír a orchestr F-dur. Nyní se ale dostáváme k tvorbě Antonína Dvořáka a z jeho legend nám zazní v uších ta první. A tak uslyšíme nádherné tóny v podání České filharmonie pod vedením Tomáše Netopila.

Dozněla první z legend Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme ukázku z cyklu původně určeného pro čtyřruční klavír z roku 1891. Ovšem téhož roku sám autor Antonín Dvořák upravil tento cyklus i pro orchestr. A tím orchestrem, který před chvílí hrál jednu z legend, byla Česká filharmonie pod vedením Tomáše Netopila. Ve 3/4 na 4 vám nabídneme další z pěkných skladeb, tentokrát se soulem Fridricha Guldy. Vídeňští filharmonikové jej doprovodí pod vedením Claudia Abáda ve druhé části koncertu číslo 21 C-dur pro klavír a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta.

To byla známá skladba Wolfganga Amadea Mozarta, druhá část koncertu číslo 21 C-dur pro klavír a orchestr. Friedrich Gulda hrál solo a doprovázeli vídeňští filharmonikové, dirigentem byl Claudio Abbado. Blížíme se k 16. hodině a donese nás k ní také pěkná hudba. Bude to skladba Henryho Purcella. Zaposloucháme se totiž do árie z narozeninové ódy pro královnu Marie Strike the Vial. A zpívat bude Lea Desandre za doprovodu souboru Jupiter pod vedením Thomase Danforda.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte AAA Realitní fond CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

To zněla jedna z dalších krásných klavírních skladeb v dnešním odpolední. My se zaposlouchali do toho, jak Maria Joao Pires zahrála nocturno číslo 2 S-dur Friderika Chopina. Komorní hru ale nyní opustíme, neboť se zaposloucháme do hry Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Pod taktovkou Pavla Dešpalia zahrají čtvrtou část svity číslo 2 Arlesanka, hráči tohoto orchestru. A my tak budeme moci obdivovat tvorbu Georges Bizeta.

Dozněla Farandol, čtvrtá část, svitý číslo 2 Arlézanka Žorže Bizeta. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Pavla Dešpalia. V následující chvíli nás osloví tvorba Josefa Suka. A Česká filharmonie, vedená Josefem Vlachem, tak zahraje první část serenády pro smyčcový orchestr S-dur.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Štok k půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Tohle je Klasik Praha.

0: Dozněla árie Nell'impegno di Cupido z opery Falstaff Antonia Salieriho. Zpíval nám je Adam Plachytka a doprovázel Czech Ensemble Baroque Orchestra pod taktovkou Romana Válka. Chvíli po půl páté vás bude doprovázet také rozhovor. Tentokrát se dozvíte o tom, co se děje v FOK ohledně staré hudby. Vyprávět vám bude Martin Rudovský.
1: Milí posluchači, týden se s týdnem sešel a já jsem ráda, že opět můžeme otevřít programovou brožuru nadcházející 92. sezony Pražských symfoniků spolu s dramaturgem FOKu panem Martinem Rudovským, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A to proto, že jsme si vytýčili, že postupně tedy budeme mapovat ty jednotlivé cykly a rozhodli jsme se, že dnes tedy padne ta volba na cyklus staré hudby. Ten se koná tradičně v kostele svatých Šimona a Judy, no a jsou to vždycky úterky. Tak je tam celkem, dívám se, 7 koncertů a kam mi oko padne jedna krásnější programová nabídka než druhá. Zahajuje se hned v září 29. a tam je český soubor Czech Ensemble Barok.
2: Je to tak obecně ta stará hudba, teda já se přiznám, že čím dál tím víc, tak pochybuju o tom názvu stará hudba. Jinak, jak řekl Werich, ono se to pořád posouvá, že to, co je starý. Takže to je takový jako složitý a ono tam kromě starý hudby takzvaně, což nevím dneska, jestli to je do Mozarta, nebo kde vlastně ta stará hudba dneska končí, nebo cokoliv se hraje stylově, je třeba na závěrečném koncertě jako i Arvo Pärt a John Cage, takže se ta stará hudba jako rozrůstá. Ale ano, vlastně je to střídání českých a zahraničních ansámblů. Myslím, že těch českých je tam v té příští sezóně trošku většina, malá většina, řekněme. No a přijedou naši moravští bratři v barokním hávu a přivezou hudbu Adam Michnis Otradovic, vlastně hlavně na něm je to položené, protože on zemřel v roce 1676, čili to je 350 let od jeho odchodu na nebesa. A vlastně Roman Válek, jako rytíř v čele, si vytýčil cíl, že srovná vlastně tu hudbu Michnovu se svými jako souputníky nebo vrstevníky, zejména italskými, to znamená Monteverdim a Frescobaldim. Totiž on Michna samozřejmě trošku zapsán v českém povědomí jako takový, jako ty písničky jednoduchý, ale je to jako Jakub Jan Ryba, jo. Jako jsou tam ty písničky a rybovka, ale jako to dílo jinak je trošku, jako, je trošku jiné, sofistikované, nádherné polyfonní mše. A stejně jako pro rybu, tak pro Michnu ty písničky byla taková jako okrajová, jako pěkná, ale okrajová. No a to hlavní dílo prostě byly nádherné, sofistikované polyfonní skladby, které vlastně zejména na tom koncertě budou představeny.
1: Tak to je samozřejmě pěkné, že ho představíme také z té druhé stránky, ano, která ano. Zůstala opomíjena a ano, opravdu neprávem. Říkal jste, že tam bude většina českých souborů, nicméně v listopadu hned přivítáme zahraničního hosta.
2: Přivítáme zahraničí, na to se moc těším. Myslím, že nebyl u nás ve staré hudbě asi 25 let. Už tedy jednou byl, tak bych řekl, je to jeden z nejslavnějších belgických souborů Collegium Vocale Gent. Nebo jak oni teda říkají Gent, jsem se nás věděl. Ale my tomu říkáme Gent. A on to jako je belgický soubor, ale zvolil si do svého čela po svém slavném zakladateli Filipu Herevégovi, zvolil Barboru Kabátkovou, což je tedy obrovská pocta. Je to postavě skoro něco nepředstavitelné, abyste jako třeba český ansámbl nějaký podstav. Samozřejmě jsou zahraniční šéfdirigenti různých českých orchestrů. Ale je to tak neuvěřitelná pocta, že zvolil do svého čela jako českou zpěvačku, českou dirigentku vedoucích ansámblů. Je tedy nádherně, že o to je to smysluplnější pozvat právě tento soubor, věhlasný soubor nově se svojí novou vedoucí. A ona se tady zatím ujímá zejména těch velikých jako vokálních projektů, které jsou orientovány na renesanční polyfonní muziku a s tou tedy i Collegium Vocale Gent přijede. Čili hlavně s Jeanem Richafforem, což je vlastně ten frankovlámský autor, řekněme, té poslední generace a zazní jeho mše za zemřelé. Jenom připomínám, nebo pozorně, ten koncert je 3. listopadu, tím pádem vlastně hnedka ještě v oktávu dušičkovém svátku všech svatých a proto jsme zvolili tento repertoár s kolegiem.
1: Ano, tak kolegium tady bude na začátku listopadu, ale koncem listopadu 24. bude ještě další koncert tohoto cyklu a ten, jak se dívám, bude věnován Bachovi, možná dokonce Bachům.
2: Ano, ano,
1: Bachům, jednomu Bachovi.
2: Ano, bude několika Bachům, celá ta rodina Bachů, to je, my je mapujeme v komorní hudbě s Lukášem Wernerem. Ta rodina je nekonečná, to nejsou jenom synové, to jsou i pak bratranci. Synovci a všichni psali úžasnou hudbu. To je vlastně celá taková jako budova jedna hudební, ta bachovská. A přijede Francesco Corti a Ilja Gringolc. Francesco Corti, možná modří budou vědět, že on tady vlastně, Francesco Corti už s námi vystupoval. Tehdy doprovázel flétnistu Erika Bosgráfa. Je to Já myslím, že asi jeden z nejlepších vůbec světových čembalistů, Ital, naprostý genius. A my jsme dlouho vlastně hledali další možnost toho tady prostě ukázat jeho umění a oslovil jsem ho, a on oslovil svého kamaráda, muzikanta špičkového, který hraje na moderní housle, ale i na barokní, Iliu Gringolce. A přijedou spolu právě provést různé houslové sonáty, ale budou i soulové sonáty pro housle, i soulové kousky pro čembalo, že oba dva jsou úplně výteční. Mimochodem, Ilja Gringolc, jeho sestra má za manžela Maxima Wengerova. Oni jsou srostlí a i s Wengerovem hrajou společně jako na housle, myslím, ne na jedny housle, ale každý na ty svoje stradivárky, protože i Ilja Gringolc má stradivárky. A je to jeden, jako, podobně jako Korty v čembale, taky Ilja Gringolc opravdu jeden nejpodstatnějších současných houslistů.
1: Tak to bude výjimečná příležitost tedy poslechnout si oba dva v Praze.
2: Ano.
1: Cyklus staré hudby bude pak pokračovat po novém roce, v podstatě v první půlce ledna 12., kdy přivítáte v kostele svatých Šimona Jody další skvělý český soubor, kapela Mariana.
2: Je to tak. Kapela Mariana Vojtěcha Semeráda v podstatě na podobné úrovni jako zrovna Tiburtina Báry Kabátkové, vlastně ten špičkový soubor, který skutečně jako, je to vývozní artikl, který my třeba občas v Čechách nevidíme, ale skutečně tyto soubory a jiné soubory klasické hudby jsou to nejvýznamnější skoro vedle Škodovky. To vývozní jako ven, to je neuvěřitelné, jako ty soubory mají venku jako prestiž a zvuk, takže kapela Mariana už prostě patří na to nebe té staré hudby. Opět vystoupím ochrém Barbora Kabátková, protože je součástí i kapely Mariány, tradiční řekněme. A ten projekt má název Lom Armé, což byl takový středověký popěvek, který vlastně povstal během křižáckých výprav. To vlastně taková trošku hymna znělka křižáckých vojáků. A když křižácké výpravy skončily, tak mělo to velký vlastně dopad na tehdejší kulturu, řekněme toho 14. 15. století. A to jsou autoři, kteří zaznějí jejich polyfonní hudba, jako je Guillaume Dufay, Andrea Gabrieli, taky Martin Luther, který vlastně jeho pár hymnů odráží právě křižácké výpravy, a Jakob Handel Galus, což je takový slovinsko-český skladatel té renesanční doby.
1: Tak to je pozvánka na leden a pak zhruba za 4 týdny v únoru, v polovině února je tady připraven další program a teď nevím, jestli mám říct, že to jsou zahraniční hosté nebo čeští, protože je to asi kombinace obého?
2: Ne, je to český soubor, který se jmenuje německy.
1: Tak to mě trošičku zmátlo.
2: Ano, v pořádku. Oni budou, myslím, že v naší staré hudbě poprvé, stejně jako ten následující soubor, který je potom v březnu, ale v tom únoru jsou to vlastně zpěvačky, se kterými pravidelně spolupracujeme v různých jiných projektech. Markéta Klaudová, pro nás slavná z Kouzelné rybovky, Pavla Radostová, která se velmi často zpívá s kapelou, Marianou, Lucie Charafiátová se stará o český průmysl hudební, bych řekl, jako i jako manažerka, ale výborná zpěvačka. Takhle, oni se jmenují Dry Angle, je to vlastně jako 3 mušketýři, protože jsou 4, mají k sobě ještě tradičně Jirku Haverlanta, čembalistu, a mají takové prostě komorní projekty jako 3 sopranistky, a proto jsou to tedy anděle, i když já je znám, tak jsou takové trošku jako i ďáblice zároveň, a doprovází Jiří Haverlant. No a mají mnoho programů, různě už jako jezdí po Čechách na svá vystoupení a k nám do Kostelíčka zvolili duchovní program vlastně z různých kantát, výběr árií z různých kantát, Zelenkovi, je tam Monteverdi, Schütz a zejména vlastně Händlova oratoria, Händlovy kantáty.
1: Tak to je tedy půlka února, na konci března tedy už bude předposlední koncert toho cyklu, kapela Ornamentata.
2: Ano, to je soubor, který také bude poprvé, i když už je taky delší dobu etablován stejně jako Dry Angle. To je soubor vlastně jediného zásadního, bych řekl, cinkisty, hráče na cink, Richarda Šedy. Ten soubor vznikl v Dačicích, kde Richard Šeda žije. A vlastně je to velmi vzácný soubor, že se věnuje vlastně instrument nebo vokálně instrumentální hudbě 16. 17. století. Tomu se vlastně nikdo jiný v Čechách na této úrovni nevěnuje. A zejména vlastně se snaží znovu, řekněme, obrodit vztahy česko-vídeňské, protože spoustu autorů, skladatelů žilo někde mezi Moravou a Vídní. Jeden z nich je právě i takový skladatel, že mu byl zasvěcen celý ten večer, Wendell Huber, který složil takové jako vlastně postní moteta, ono to je v oktávě velikonočním ten konce, vlastně těsně po Velikonocích. A jsou to vlastně takový jako soubor motet, takový meditace nad Kristovými ranami. Je to mimochodem stejný text, který zhudebnil také Dietrich Buxtehude v cyklu Membra Nostri, který je slavnější, ale úplně stejný text použil právě na tady ty Canzione Sacre, čili posvátné zpěvy Wendell Huber. A myslím, že to bude možná, že i vůbec jako pražská premiéra tohoto cyklu a nějaká určitě obnovená premiéra světová. A Richard Čeda si pozval přední české zpěváky a mimochodem za folk tam budou také 2 hráči, kteří se věnují staré hudbě, takže Helena Jiříkovská a Lukáš Werner.
1: No a na závěr tedy celého cyklu, což bude 27. dubna, dojde konečně i na toho Arvo Perta, kterého jste zmiňoval.
2: Je to tak, ano. No přijede soubor, mimochodem si říct, že ten koncert skoro vyprodaný už.
1: Takže není to... divu, když řeknete, kdo to.
2: Ano, přijedou King Singers, kteří taky už u nás, myslím, že dvakrát v dějinách toho cyklu byli. A nabídli asi 15 programů a u jednoho byla poznámka, hodí se do delší akustiky církevních prostorů. Říká, no, to vlastně by se velmi hodilo. Ten program se v angličtině, myslím, že jmenuje Headspace. Nevím úplně, jak to teďka přesně přeložit, ale řekněme nějaká jako lidská mysl nebo nějaká prostě, oni vlastně to vysvětlují tím, že to je hudba zejména meditační, která vlastně má odvést nějakému usebrání, jak meditaci. A taky ten program poskládán je samozřejmě od staré hudby Hildegardy von Bingen, Orlanda Gibbonse, Thomase Tellise, čili Roberta Whitea, té anglické polyfonní hudby, samozřejmě kromě Hildegardy von Bingen, ale pak tam prostě pokračuje do 19. až 20. století Franz Schubert, Edvard Grieg, Camille Saint-Saëns, až právě John Cage. Mimochodem jeho skladba 4.33 tam zazní, jo? Čili tam nezazní, ale naopak tam vlastně zazní to, o čem ten celý program vlastně má vypovídat, totiž o tom nějakém vnitřním klidu a tichu, což vlastně John Cage svojí skladbou takovou jako provokativní mysl, že vlastně sice se jakoby nic neodehrává na pódiu, ale spoustu hudby se odehrává uvnitř těla, uvnitř hlavy a vytváří vlastně hudbu jako okolí, třeba šustění a vůbec pohyb lidí v sále. Takže vlastně do tohoto programu tato provokativní Cageova skladba velmi dobře zapadá.
1: Když jste řekl, že to je jaksi vokálně meditační hudba, tak musím se přiznat, že mě tam třeba překvapil ten Grieg a Saint-Saëns.
2: Ano, oni oba dva mají jako krásná moteta latinské texty, stejně jako Franz Schubert, takže skutečně taky je to nějaká část díla, která se moc neprovádí, jak je to mimochodem a kapelová hudba, která myslím, že vůbec není známá, zejména od Saint-Saëns. Máme nějakou představu obecně o skladatelích, co tak zhruba skládali, ale Saint-Saëns kromě všeho dalšího chudák malý napsal Karneval zvířat, tak to má přišít na doživotí. To se úplně nesnášel, ale prostě má spoustu nádherné duchovní hudby, liturgické a právě, že je polyfonní a kapelové a jedna z věcí, nebo pár věcí zazní na tady tom koncertě. A chci jenom říct, že na závěr toho cyklu, že skoro všecko už je vyprodané, že to se strašně rychle prodává, ten cyklus a King Singers zbývají poslední tři řady na prodej závěrečné, tak jenom i trošku jako fanatizují DAF, aby se toho nebáli a tomuto starohudebnímu cyklu se věnovali.
1: Tak to je tedy apel na naše posluchače, aby honem se podívali na webové stránky Foku a ty poslední vstupenky ještě ulapili sami pro sebe, protože ten cyklus opravdu bude stát za to.
2: Ano.
1: Tak příští týden dojde zase na ten další z té komorní hudby. Pro dnešek děkuji dramaturgovi Pražských symfoniků Martinu Hrudovskému za návštěvu i za tuto komplexní pozvánku. Mějte se hezky a těším se zase na shledanou.
2: Děkuji, na shledanou.

Slyšeli jsme, jak nám členové Borodinova kvarteta zahráli druhou část klavírního tria číslo 2 Dmitrije Šostakoviče. Jsou 4:45 a my vás zveme k tanci. To vyzvání k tanci má ale na svědomí Karl Maria von Weber. Tak se totiž jmenuje ta skladba, kterou za chvíli uslyšíte. Zahraje ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Tohle je Klasik Praha.

Doznělo R ze svity číslo 3 D dur Johanna Sebastiana Bacha a zahájilo tak poslední hodinku dnešního odpoledního vysílání Rádia Klasik Praha. Hrál nám souborný English koncert pod vedením Trevora Pinoka, nyní to však bude pouze jeden hráč a tím je Miroslav Weinhauer. Zahraje třetí ze čtyř moderních tanců pro klavír Aloise Háby.

Dozněl Boston. A pokud si myslíte, že jde o město, je to tak správně. Ovšem byla to skladba pojmenovaná po tomto městě. A také to byla ukázka třetí části ze čtyř moderních tanců pro klavír Aloise Háby, hrál Miroslav Beinhauer. 17 hodin 9 minut a to je stále ještě dost času na to, abychom se společně zaposlouchali do množství pěkných skladeb v rámci dnešního odpoledního vysílání. A tou následující skladbou bude slavná předehra kupeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Zahraje nám orchestr opravdu veliký, složený z mladých amerických hudebníků a členů profesionálních souborů. Tedy nejenom z Bostonu, ale také z Chicaga a Clevelandu, Philadelphie a New Yorku. Řídí je Georg Scholty.

0: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
1: Filip Sichra na Klasik Praha.

Slyšeli jsme Geistliches Lied, skladbu Johannesa Brahmse v úpravě pro sbor a orchestr. Sbor, to byl Monteverdiho sbor, který nám zpíval tuto část, a za orchestr tentokrát tuto pěknou hudbu provedl orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. 17 hodin 22 minut a před námi je hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme árii Královny noci z druhého dějství, tedy Pomstu z pekla, tak jak ji naspívala Edita Gruberová za doprovodu orchestru Curišské opery pod vedením Nikolase Arnokura.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po

0: své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu, i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürli.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme část z orchestrální svity Masky a Bergamasky Gabriela Fauré. Byla to první část a hrál ji Orpheus Chamber Orchestra. A my se dostáváme nyní k tvorbě Jacques Offenbacha. Třetí část velkého koncertu pro violončelo a orchestr G-dur, tedy vojenského, jak se mu někdy říká, nám zahraje Edgar Moreau a soubor Le Forze Majeure pod vedením Rafaela Merlena.

Slyšeli jsme třetí část vojenského velkého koncertu pro violončelo a orchestr G-dur Jacques Offenbacha. Hrál soubor Le Forze Majeure vedený Rafaelem Merlenem a hlavně solo měl Edgar Morin. Vynikající solo. Za chvíli uslyšíte, jak vám soubor The Sixteen pod vedením Harryho Christopherse zahraje, ale spíše přednese Kyrie. První část mise Papé Marcelli od Giovanni Pierluigi da Palestrina. A bude to jedna z prvních skladeb dnešní večerní nabídky na Rádiu Klasik Praha. Máte možnost slyšet kromě dalších pěkných skladeb také tři naše pořady. Už v 19 hodin to bude Švédský stůl, ve kterém se budete moci seznámit s tvorbou Françoise Eustache de Courois a uslyšíte fantazie, tedy renesanční hudbu tohoto skladatele. V koncertu bez smokingu vám nabídneme předehry k některým operám Joaquina Rossiniho, třeba Wilhelm Tell, Straka zlodějka nebo Hedvábný žebřík a další. A ve 22 hodiny se rozezní znělka pořadu Na osobní notu. A v něm vám Miroslava Časorová představí Jana Kučeru trochu jinak, než ho znáte z koncertních pódií. A navíc uslyšíte i z jeho vyprávění zajímavosti o jeho i soukromém životě a zálibách. To je od Filipa Sichry dnes na konci odpoledního nedělního vysílání na Rádiu Klasik Praha vše. Přeji vám krásný nedělní večer.

0: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil.cz.
7: Jsme Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
8: Vážení posluchači, dnes vám chci v pořadu Švédský stůl pustit hudbu, která vás nepřekvapí náhlými zvraty, dynamickými proměnami nebo dramatičností. Naopak, bude to hudba, která se proměňuje jen v určitých daných mezích a její kouzlo a důvod, proč vás s ní chci seznámit, spočívá v její melancholické vnitřní kráse, poklidném plynutí s občasnými rytmickými ozvláštněními a především v překrásné instrumentaci a interpretaci. Chci vám představit nahrávku souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem, na které jsou fantazie od skladatele Du Corroy. François Eustache Du Corroy byl významným skladatelem světské i duchovní hudby pozdní renesance a měl také vliv na založení francouzské školy varhanní hudby. Du Corroy byl pokřtěn v Beauvais dne 4. února 1549. Rodina Du Corroy patřila k nižší šlechtě. Jeho otec byl proboštem a královským prokurátorem v Beauvais a Eustache měl nejméně 3 bratry. François byl velitelem maltéského řádu, Claude lékařem a Nicolas lékárníkem. V Beauvais a jeho blízkosti prožil Eustache mládí a získal zde první hudební zkušenosti. Hudební konzervatoř v Beauvais dodnes nese jeho jméno v názvu. Po studiích vstoupil do královských služeb, postupně hromadil úspěchy a stoupal na profesním žebříčku. Začínal v královské kapli jako kontratenor a po několika málo letech v roce 1575 se stal zástupcem mistra královské kaple. V témže roce je také zmíněno v dokumentech královského dvora, že vyhrál písňovou soutěž. Toto vítězství zopakoval později ještě 2x, kdy v soutěžích uspěl se svým motetem a šansonem. V roce 1595 dosáhl další mety, byl jmenován oficiálním skladatelem královské komory a v roce 1599 získal také místo oficiálního skladatele královské kaple, což velmi zvýšilo jeho společenskou prestiž. Připomeňme pro pořádek, že více jak 2 desetiletí oddaně sloužil francouzským králům Jindřichovi III. A Jindřichovi IV. Nahrávku na CD tvoří skladby ze sbírky Fantazie pro 3, 4, 5 a 6 hlasů, která vyšla roku 1610 v Paříži. V knize najdeme 42 fantazií, uspořádaných podle obsazení od 3 hlasích po 6 hlasé. Na jaké nástroje se mají skladby hrát, není nijak předepsáno. Jordi Savall vybral 23 fantazií a velmi invenčně zvolil jednotlivá nástrojová obsazení. Nahrávku, která má rovných 47 minut, jsem rozdělil do tří zhruba čtvrthodinových bloků, aby byl dostatek času ponořit se do poklidného plynutí hudby a užít si krásně se proměňujícího zvuku jednotlivých nástrojů. 19 členů souboru Esperion 20 hraje v rozmanitých sestavách na basové, tenorové, altové a sopránové violi da gamba, renesanční flétny, dulcián, kornet neboli cink, basový, tenorový a altový barokní pozoun neboli sakbut, loutny a harfu. Poslechneme si teď první třetinu alba s fantaziemi od skladatele Eustache du Corroix. Hraje soubor Esperion 20, uměleckým vedoucím je gambista Jordi Savall.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl. Právě dozněla první třetina alba s fantaziemi od skladatele Eustache du Corroy, jež velmi nápaditě zinstrumentoval Jordi Savall, umělecký vedoucí souboru Hesperion 20. Du Corroy byl ctěn jako mistr kontrapunktu. V tomto směru vynikala především jeho duchovní moteta pro 3 až 7 hlasů. Jeho Missa pro defunctis, zádušní mše, byla poprvé provedená na pohřbu francouzského krále Jindřicha IV. V roce 1610. Pohřeb se konal v Saint-Denis, městečku na sever od Paříže, dnes součástí pařížské metropolitní aglomerace. V bazilice Saint-Denis svatého Diviše se nachází tradiční pohřebiště francouzských králů. O kvalitě zádušní mše od du Corroy svědčí, že na pohřbech francouzských králů zde byla hrána po několik následujících století. Stejně jako mnoho jeho současníků, vydal du Corroy většinu svých děl až na samém konci života. Sbírka 42 fantazií pak vyšla posmrtně v roce 1610 v Paříži. Ze 16. století známe fantazie a podobné skladby pro sólové nástroje, ale takovéto kompozice pro celý instrumentální soubor byly velmi vzácné. V tomto směru byl du Corroy jakýmsi průkopníkem orchestrální sazby. Jsou to skladby vynikající suverénním kontrapunktickým mistrovstvím, pevně založeném na tradici předchozích staletí. Uvědomme si, že učební plán středověkých univerzit spojoval aritmetiku, geometrii, astronomii a hudbu v rámci kvadrívia. Matematické vztahy v hudbě byly chápány jako analogie božího řádu ve stvoření a jako znějící harmonie vesmíru. Tomuto pojetí odpovídá také volba hudebního materiálu. Většina fantazií je založena na kantu firmu. Tyto základní vůdčí melodie, které jsou opřádány ostatními hlasy, vybral du Corroy se zjevným záměrem. Najdeme zde melodie katolických mariánských hymnů, antifony k nejsvětější svátosti, ale i takzvané ženevské žalmy kalvínské reformace. Jsou zde odkazy na mši Guillaume de Machaut i světské šansony. Tento výběr svědčí o touze smířit posvátné a světské v rajské vizi stvoření. A můžeme v tom najít i snahu usmířit lidi v jednotě přesahující rozmanitá náboženství. Pokud bychom parafrázovali Bachovo barokní umění fugy, pak svým kontrapunktickým mistrovstvím i duchovním přesahem představují fantazie od du Corroy renesanční umění fantazie.

Poslouchali jsme druhou třetinu alba s fantaziemi od skladatele Eustache Ducouroua. Hráli členové souboru Esperion 20 a o delikátní instrumentaci fantazií se zasloužil Jordi Savall, umělecký vedoucí tohoto souboru. Ducouroua díky svým schopnostem a umění patřil mezi ctěné umělce již za svého života. O tom svědčí také dobové zmínky a pochvalné předmluvy k některým jeho tištěným sbírkám. Během života, kromě slávy, nashromáždil značné bohatství a v pozdním věku zastával také funkci kanovníka v několika kostelech. François Eustache Ducouroua zemřel 7. srpna 1609. Dochoval se dokonce kompletní inventář, sestavený po jeho úmrtí. V soupisu majetku najdeme zmínky o nábytku a oblečení, o různých papírech a účtenkách a také o malé knihovně s hudebními tisky, rukopisy i teoretickými pojednáními. Univerzálním dědicem Ducouroua se stal bratr Nicolas a jeho synovec André Pitard měl dle písemné dohody s tiskařem Pierrem Ballardem zajistit posmrtné vydání jeho děl, včetně fantazií. My se nyní budeme moci potěšit poslechem závěrečné třetiny alba s fantaziemi Eustache Ducouroua. Hrají Jordi Savall a Esperion 20.

0: Končí pořad Švédský stůl. Poslouchali jsme výběr z fantazí od skladatele Eustache du Corroy v nahrávce z roku 1982, kterou pořídil soubor Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Stanislav Předota děkuje za vaši pozornost a přízeň a těší se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Ladíte Klasik Praha.
10: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
11: Od chvíle, kdy 18-letý Gioachino Rossini, rodák z Pesara, zažil v roce 1810 v benátském divadle San Moes první úspěch, bylo o jeho dalším osudu rozhodnuto. Tím úspěchem byla jeho jednoaktovka Manželství na směnku a mladého Rossiniho si divadlo zcela podmanilo. Jeho popularita vzrůstala závratným tempem a mladý autor měl co dělat, aby dostal svým závazkům vůči divadelním ředitelům, kteří měli zájem o jeho díla. Naštěstí mu jeho štědrý talent dovoloval rychlou a brilantní práci. Jen v roce 1813 uvedl Rossini premiéru 4 svých dalších oper a tak to šlo rok za rokem. Ostatně operní díla Gioachina Rossiniho ani po letech neztratila nic ze své přitažlivosti a řada z nich patří dodnes neodmyslitelně ke stěžejnímu opernímu repertoáru všech velkých světových scén. A tak i my v dnešním večerním koncertu vzdáme hold tomuto velkému opernímu mistru a poslechneme si několik předeher k jeho operám. K těm nejoblíbenějším nepochybně patří Lazebník sevilský, který měl premiéru v Římě v roce 1816 a byl Rossiniho už 17. operou. Komické náměty se u Rossiniho střídaly s vážnými a ve druhé polovině Rossiniho operní éry dramatické tituly pak zcela převládly. Od roku 1825, to bylo Rossinimu 33 let, pak psal všechna svá operní díla výhradně pro Paříž. Jeho popularita už totiž dávno přesáhla italské hranice a Rossini se stal v Evropě doslova módou. Jeho hudba zněla ve všech divadlech, která si chtěla udržet dobrou pověst ve 20. letech 19. století a pak Rossini oslnil i Vídeň. Tím větší pak zažil operní svět překvapení, když po pařížské premiéře Viléma Tella v roce 1829 Rossini naráz skoncoval s dosavadním životním stylem a rozhodl se ukončit i svou dráhu operního skladatele. Ve svém předsevzetí pak skutečně vytrval až do konce života, a to zbývalo ještě téměř 40 let, a oddával se pouze svým zálibám a komponoval, kromě několika větších duchovních skladeb, už jen zábavné maličkosti, které shrnul do sbírky pod názvem Hříchy stáří. Operní dílo, které vytvořil během necelých 20 let, však žilo dál a podstatně ovlivnilo další vývoj italské opery. My si v dnešním večerním koncertu, jak už jsem říkala, poslechneme několik jeho operních předeher, které skvěle demonstrují, čím vlastně Rossini ve své době imponoval a proč je jeho dílo populární i dnes. Totiž skvělou instrumentací, podporující lesk a virtuozitu orchestru, melodickou neotřelostí a efektem, který proslul jako velké rossiniovské crescendo, tedy postupné narůstání orchestrálního zvuku od pianissima po fortissimo. V podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který bude řídit Vladimír Válek, tedy dnes večer zazní nejprve předehra k Rossiniho opeře Wilhelm Tell, poté k opeře Semiramis a Hedvábný žebřík. Čtvrtou položkou našeho večerního koncertu bude předehra k opeře Straka zlodějka, kterou vystřídá předehra k opeře Italka v Alžíru. Večerní koncert, sestavený z předeher k operám Gioacchina Rossiniho, pak uzavře předehra ke slavnému Lazebníku sevilskému. Doufám, že Rossiniho hudba vám bude pro dnešní večer tedy příjemným společníkem. Přeji nerušený poslech a pěkný zážitek.
0: Koncert bez smokingu
10: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači, jste na těch správných vlnách a v ten správný čas, protože začíná pořad Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Kdybych měla vybrat jenom jedno slovo, které charakterizuje mého dnešního hosta, tak to asi bude všestrannost. Pohybuje se samozřejmě v hudební oblasti, ale je v ní velmi rozkročený do všech možných stran. Je to dirigent, skladatel, klavírista. Jako skladatel má na svém kontě symfonie, opery, koncerty, scénickou i komorní hudbu, balet, ale také filmovou hudbu. Jako dirigent spolupracuje s předními orchestry a pokud se nepletu, tak i skvěle maluje. Dnes se mnou ve studiu sedí renesanční člověk Jan Kučera. Honzo, vítej.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Honzo, kým se cítíš nejvíc?
1: No, jako těch inspirací, Mirko, nebudu předstírat, že se neznáme, že si tykáme, protože jsme spolu taky dělali několik projektů, tak já si myslím, že se všechny hezky doplňují. A to je to, co mám já rád, vždycky si odskočit do toho světa skladatelského, do světa dirigentského. Snažím se udržovat i jako klavírista, jak jsi zmínila, protože to je můj nástroj, na který hraju v podstatě od dětství, od 3 let. Tak všechno tohleto se navzájem inspiruje a ovlivňuje.
0: Když skládáš, přináší ti to třeba stejné pocity, jako když diriguješ, nebo je to tam jiné?
1: No, já bych řekl, že oba dva ty obory jsou docela asociální, že dirigent je sám, skladatel je taky sám. Dirigent jede na zkoušet nějaký program, je na hotelu sám, dopoledne je zkouška, odpoledne jsem vždycky využíval nebo využívám na tom hotelu právě ke psaní, protože je potřeba ten čas využít. No a když mám teda komponovat sám, tak skutečně si ten den naplánuji, takže prostě v 8 vstanu a začnu psát a někdy najednou je půlnoc a ani nevím, jak se to stalo, protože je tam jakýsi eifr nebo taková vášeň prostě, že zapomenu na čas a je potřeba to prostě vysedět. Vezme si to hodně času.
0: A vyhovuje ti to být sám? Jsi spíš samotářský typ nebo jsi společenský?
1: Já jsem, můžu říct, společenský typ. Samozřejmě mám rád lidi, mám rád život, muzikanty, herce. Prostě to je potřeba samozřejmě kompenzovat. No právě to je ten čas strávený o samotě mnoha dní a mnoha hodin, tak je potřeba na ten život opravdový nezapomínat.
0: A dokážeš si ho užít, ten opravdový život?
1: No samozřejmě. A samozřejmě je to tak, že potom je to krásná taková odměna za to, když ta hudba zazní s kolegy živě, to na pódiu zahrajeme a třeba to i hrají rádi, tak to je samozřejmě skladatel v 7. nebi. A když se to líbí i lidem a dají mi to třeba najevo, no tak to je, co si víc přát, to je nejhezčí odměna.
0: Pojďme teda začít rovnou poznat Jana Kučeru, takového, jaký se neprezentuje neustále na pódiích nebo ve svých skladbách. Jak odpočíváš nejraději?
1: No bude to znít možná banálně, ale prostě ta muzika mě naplňuje pořád. Já to beru i jako svého koníčka a prostě to je, myslím, že největší štěstí, když nedělá něco, co nebere jako práci nebo zaměstnání. Já to takhle skutečně mám a jako snažím se samozřejmě nějak relaxovat, malinko třeba sportovat, ale tam jsou velké rezervy, ale opravdu ta muzika mě naplňuje od rána do večera a řekl bych, že s přibývajícím věkem ta vášeň se ještě stupňuje, že skutečně se dokážu, řekl bych, víc a víc dojmout hudbou, kterou slyším a užít si ji jako posluchač, jako třeba řadový posluchač. Nesnažím se jí za každou cenu analyzovat jako dirigent nebo skladatel. Nechat to na sebe zapůsobit prostě.
0: My jsme si v úvodu pouštěli první větu ze tvé první symfonie, kde vznikl popud napsat symfonii. Bylo to na zakázku, anebo to byla třeba tvoje touha stvořit takovýto typ díla?
1: Tohle zrovna byla skladba, kterou jsem nepsal na zakázku. Psal jsem si ji docela dlouhou dobu takzvaně do šuplíku a potom, když přišel covid, tady je ta nešťastná doba, tak jsem měl vlastně dost času ji dokončit. Takže tam jsem ji dopsal a je to jakási podsta mému rodnému kraji, protože má podtitul Šumavská a je, řekl bych, bytostně programní. Každá ta věta popisuje nějaký konkrétní, buď můj zážitek z dětství, nebo konkrétní místo na Šumavě. A možná, že i třeba pro posluchače by bylo zajímavé si poslechnout tu, nebo přečíst tu anotaci, kterou jsem k té jednotlivé větě napsal. Lze to dohledat. Prostě ta hudba v tomto případě popisuje nějakou konkrétní situaci nebo děj.
0: My jsme poslouchali v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který si ty dirigoval, první větu, která se jmenuje Šumava umírající a romantická. Tak co v této větě umíralo a bylo romantické?
1: Tato věta je jaksi volně podle Josefa Váchala, což byl samozřejmě spisovatel, malíř, který měl k Šumavě krásný vztah a vytvořil knihu, která se takhle jmenuje. Takže já jsem si tady ten název od něj vypůjčil. Je to jakási podsta nebo reminiscence na tuhletu jeho tvorbu váchalovskou, kdy ta Šumava je taková stará, pradávná, pralesní, trošku strašidelná a ten Váchal to v těch obrazech má. Když se na ty obrázky podíváte, tak oni jsou tam to vždycky z toho křoví vystupují. Nějaké strašidlo třeba, je to velice magické, bych řekl. Takže to je taková ta stará, starobylá Šumava, v podstatě bez lidí, v podstatě to je jenom ta příroda.
0: Tak pojďme teď k další tvé hudbě. Máme tu první větu z klavírního koncertu. Opět Symfonický orchestr Českého rozhlasu, ale Jan Kučera, ne co by dirigent, ale co by klavírista.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla první věta z klavírního koncertu, který napsal Jan Kučera, ten se také chopil klavírního partu. Společně s ním jsme poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který dirigoval Tomáš Brauner. Honzo, napsal jsi to schválně těžký?
1: Řekl bych, Mirko, naopak. Napsal jsem si to tak, aby se mi to dobře hrálo. A já přiznávám, že skutečně nedosahuju virtuozity typu Lukáše Vondráčka, geniálního, který by tady ten koncert zahrál prostě v podstatě z listu. Já jsem chtěl prostě si to zahrát sám z toho důvodu, že nechci zanedbávat klavír, tak jsem poprosil svého milého kolegu Tomáše Braunera, se kterým se známe strašně dlouho, ještě od konzervatoře, a ten to skvěle natočil. Tak já jsem samozřejmě s určitým ostychem předstoupil za ten klavír před kolegy ze Sočru, se kterými se taky znám strašně dlouho, a děkuji jim tímto za trpělivost. Tak občas jsme stříhali, protože přece jenom jako hrát na klavíry potřeba fakt na to cvičit. A potom už třeba při páté, šesté, jaksi klapce nebo červené, když natáčíme, tak už ty síly ubývají. Vlastně nemám prostě tu rutinu, jako mají virtuózové, tak nějakým způsobem se nám to snad podařilo natočit. Já si myslím, že ten koncert je takový hravý, rozverný. To byla moje představa.
0: Pojďme teď na chviličku k Janu Kučerovi jako skladateli, protože je spousta věcí, které by mě zajímaly. Ty jsi říkal, že to musíš vysedět. Takže to není tak, že by tě pán Bůh najednou obdařil nějakou myšlenkou, nějakou inspirací, nějakým nápadem. Ne, prostě si fakt sedneš k tomu stolu nebo k počítači, nebo nevím, jak pracuješ, a opravdu se to začne rodit, když začneš pracovat?
1: No, ono to je taková hezká romantická představa, že ty skladatelé mají můzy a že to k ním přijde ze zhora a mluví odkud. Ano, do určité míry jsou tam věci, které jsou nevysvětlitelné, kdy prostě něco nám jako přijde, nějaký motiv. Já třeba mám takový systém, že jdu po ulici a třeba fakt se nějaký motivek se mi tam objeví někde, tak si to hned natočím na telefon, abych ho nezapomněl. Ale potom samozřejmě s tím motivkem je potřeba pracovat a skutečně ho rozvinout, aby třeba to dalo dohromady nějakou smysluplnou větu. Samozřejmě je pěkné, když mám zakázku nebo objednávku na tu skladbu, ať už třeba na balet nebo na operu, a už vím konkrétně, jakou situaci třeba tou hudbou mám vystihnout. Což je vždycky dobře, když spolupracuji s choreografem, který má třeba představu, co se tam přesně odehrává, a dá mi jakýsi návod, jakési libreto, že teď potřebuju třeba 3 minuty souboj mušketýrů, řeknu. Tak to už se mi vlastně dobře potom naplňuje, že nemůžu jako jenom tak fantazírovat, psát si cokoliv, ale ctít to libreto. Tak to je hezký návod. To je stejně taková hudba k filmu třeba.
0: Přichází třeba nejprve ta melodie, nebo přichází už nějaký, že to píšeš pro konkrétní nástroje, které třeba zrovna vystihnou tu situaci?
1: Řekl bych všechno dohromady a strašně rád vidím za těmi konkrétními nástroji konkrétní lidi a pokud možno své přátele, protože je jich spousta okolo mě, k mé velké radosti, virtuózů svého nástroje. Takže už když píšu tu kuličku, já píšu všecko v ruce, jsem takový trošku staromódní, nepracuji s počítačem, tak už za tou notou vidím toho konkrétního přítele, který to bude hrát. Tak to je hrozně inspirativní.
0: To znamená, že pak tvoje rukopisy někdo přepisuje třeba jako do počítačů
1: a
0: takhle?
1: Ano, já mám notografa vynikajícího Matěje Vodu, kterému pošlu skeny, on mi potom posílá už hotové noty ke korekturám, je potřeba už to jako doladit technicky a mě to takhle prostě vyhovuje. Je to svým způsobem dobré soustředění, ten papír a tuška pro mě.
0: Píšeš vždycky na stejném místě, třeba já nevím, doma u stolu, máš své místo, anebo můžeš psát i na těch hotelích právě, nebo třeba, já nevím, v restauraci?
1: No, potřebuji k tomu samozřejmě klid, to je určitě, asi ta pracovna moje je ta nejzásadnější, ale samozřejmě potom, když už třeba tu skladbu mám načrtnutou nějakým klavírním, řekněme, výtahu a mám ji pak instrumentovat pro symfonický orchestr, tak to už je taková trošku víc technická práce, než ta jaksi tvůrčí, skladatelská. Samozřejmě i při té orchestraci tam přibývají protihlasy a hrajou si s barvama nástrojů a tak dále, ale už mám ten návod, už mám jakousi skicu, tak na to už vlastně nepotřebuji až takový klid.
0: Pojďme si tedy teď poslechnout opět nějakou tvoji hudbu. Máme tu tvůj houslový koncert, na housle hraje David Pokorný a společně s Davidem Pokorným posloucháme Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vše diriguje Jan Kučera.

0: Na Radiu Klasik Praha nám dozněla třetí věta z houslového koncertu, který napsal můj dnešní host. Tím je skladatel, dirigent, klavírista, prostě renesanční člověk Jan Kučera. Na housle hrál David Pokorný a s Davidem Pokorným jsme ještě poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, vše pod taktovkou Jana Kučery. Honzo, dalo by se říci, který žánr píšeš nejraději? Máš něco svého oblíbeného?
1: No, ono se to, ty žánry, tak v mém případě trošku tak prolínají, míchají. Samozřejmě budu psát trošku v jiném žánru hudbu pro filmovou detektivku a jiná hudba bude pro, řekněme, dětské představení nebo pro divadlo, které má být rodinného charakteru. Třeba jako jsme teď dělali nedávno v Národním divadle Barona Prášila. Tohle představení samozřejmě všechny zvu, ačkoliv je vyprodané teď k mé velké radosti, ale myslím, že v další sezóně už zase ty lístky budou. Tak tam se ty, zrovna tady v tom konkrétním představení, se ty styly docela míchají. Je tam i hudba, řekněme, taková postromantická, kterou mám nejradši. Samozřejmě využívám ty prvky 20. století všech těch skladatelů, které miluju. Ono se to prostě navzájem tak všecko ovlivňuje a navazuje. Myslím si, že říkal bych tomu plagiátorství, nebo že člověk někoho vykrádá, ale řekl bych, že chytří skladatelé všichni si brali to nejlepší z těch velkých mistrů, kteří byli před nimi. Já se za to nestydím se hlásit k těm mistrům, který miluju a který jako uvádím i jako dirigent samozřejmě, takže potřeba ty partitury znát do poslední noty. A takže žánry, nevyhýbám se žádným žánrům. Mám rád jazz, mám rád i do jisté míry folklor, prostě všechno tam lze vystupovat.
0: Já na tobě nesmírně obdivuju, že i ty té nejmenší formě dáš tu největší péči. Já mám totiž s tebou spojenou krásnou vzpomínku. Jela jsem se svým kolegou autem a on mi říkal, a teď tě něco pustím. A zazněla, a kam jde cesta?
1: Aha.
0: A to bylo moje první setkání s tebou a já jsem mu říkala, Ježišmarja, to je něco tak překrásného, to mi musí zahrát někdo na pohřbu. A kolega říká, víš, a to je vlastně jenom taková v uvozovkách obyčejná písnička, scénická hudba k jedné divadelní hře a naspíval to Adam Plachetka, fantasticky nahrál to Epoch Quartet a Adam Plachetka už si to tu vybral jako skladbu, už to tady pouštěl, Dan Klánský mi to pouštěl, takže prostě je to vlastně malá píseň, ale pro mě nabrala gigantických rozměrů.
1: Tak to mám radost, děkuju za kompliment. Skutečně to byla původně písnička pro divadelní představení Jepes v Ršku, které jsem psal pro Divadlo na Jezerce, se kterým taky spolupracuji už mnoho let. Už jsem tam dělal asi 10 nebo 11 scénických hudeb v průběhu těch let. S Honzou Ručínským velmi rád spolupracuju a vždycky v tom představení byla třeba nějaká písnička. Tak tady to zpíval toho Jepého Radek Holub tehdy a říkal, no, když se dozvěděl, že to má zpívat po něm Adam Plachetka, tak říkal, tak mu pošli tu referenční nahrávku, ať ví, jak se to má zpívat. Tak to já mám rád, že se ti líbí. Ona je opravdu dojemná, ten text je dojemný a jsem rád, že jsem tou hudbou mohl textu posloužit.
0: Ano, to si řekl moc krásně, protože mám pocit, že u tebe v hudbě postrádám, a to v dobrém slova smyslu, takové to ego. Protože hudbě by se opravdu mělo často sloužit. Jaký je tvůj názor na to?
1: Děkuji opět, že to říkáš. Já se snažím myslet na posluchače. Nezastírám to. Jsou skladatelé, kteří říkají, že jim to jedno, jestli se to lidem líbí nebo ne, a píšou si pro sebe. Já jim to do jisté míry nevěřím, protože každý toužíme po úspěchu a aby naše práce byla vidět. Takže to mi přijde občas trošku nabubřelé, nebudu nikoho jmenovat, ale prostě ty hlasy občas lze zaznamenat. Já se snažím o to, aby ta hudba byla sdělná. Prostě to je, myslím, asi to slovo, které to vystihuje nejvíc, aby nebyla příliš přeintelektualizovaná. Hudba má tu moc právě, aby nás přenesla do nějakých jiných světů, než jenom do toho, který žijeme my, a dala prostor fantazii. Tak to si myslím, že je jeden z úkolů hudby.
0: Ty jsi i častým autorem filmové hudby. Máš za sebou teď, myslím, dva velmi skvělé projekty, které zabodovaly i, alespoň myslím, jeden z nich zabodoval na, nebo oba dva na Českých lvech, teď bylo předávání, a to byl film Máma a Life. Oba dva jsou s Jiřím Strachem, teď si nejsem jistá.
1: Ano, oba dva režíroval Jiří Strach. K mé velké radosti si mě vybral jako skladatele už zase do dalšího projektu. A to byl náš první film. Ten film Máma, já si myslím, že se velice povedl. Nešel do kin, byl to teda televizní film, ale myslím, že ty ohlasy jsou nad očekávání krásné, protože ten film, řekl bych, je velice dojemný a citový. Myslím, že takových filmů už se tolik netočí.

0: Myslím, že má trošičku inspirace filmy Karla Kachyni, což mi i ten Jirka říkal, že to má být kachyňovský film, a podle toho vlastně i mě požádal o tento druh hudby, která má být dojemná, ale zároveň i vlastně v podstatě romantická, protože ten příběh, pokud si ho posluchači vybaví, tak je vlastně do jisté míry dobrodružný, ale bohužel smutný.
1: Jak vzniká filmová hudba? Ty můžeš psát vlastně, že ti jenom řekne, ať je to dojemné, anebo už třeba vidíš nějaké konkrétní scény a můžeš na ně tvořit tu hudbu, aby právě mohla lépe sloužit.
0: No, vzniká to tak, že já dostanu sestříhaný film na flešce nebo do počítače bez hudby. Už tam je všechno dialogy, potom se třeba předávají už jenom ruchy další, ale tady ten syrový materiál já dostanu s timecodem a v podstatě doma každou tu vteřinu řeším, co se tam vlastně jako by mohlo hudebně odehrávat a co by mohlo, znova použiju to slovo, posloužit tomu filmu nebo té situaci, aby hudba tam, kde má zaznít naplno, tak aby zazněla naplno, tam, kde má být jenom v podkresu, aby nerušila dialogy. Takže je to taková trošku mravenčí práce, která si vezme taky spoustu času, a potom na tom výsledku je to snad znát, že je tomu daná ta péče. Já se o to snažím, aby každá ta vteřina tam měla nějaké opodstatnění. A takže zkouším si tam nasazovat takzvaně různé hudby svoje. Někdy ku podivu třeba do dojemné scény může být hudba veselější, do kontrastu. Tohle to všechno v tom filmovém jazyce funguje nádherně, ty kontrasty. Takže vždycky mě ale překvapí, jakým způsobem obrovským ta muzika ovlivní to, na co se díváme. Když si to pustíte, zkuste to někdy doma si pustit jakýkoliv film úplně bez zvuku nebo bez hudby, tak se na to kolikrát skutečně nedá dívat. A hudba fakt má tu moc to nevyslovitelné vyslovit nebo doslovit, posloužit příběhu opět.
1: Ano, je to tak a úplně může změnit názor na tu situaci.
0: Absolutně.
1: Může to být nějaká tragédie, a když tomu pustíš groteskní hudbu, tak je z toho najednou groteska.
0: Přesně tak, přesně tak. A tohle to mě na tom strašně baví. My jsme měli s Ondřejem Brouskem i takový pořad, s Vokem jsme dělali pořad pro děti, kde jsme měli plátno a orchestr živě hrál různou hudbu na stejnou smyčku, na stejnou situaci. Hmm. A bylo to někdy jako velká legrace, protože ta scéna se úplně promění.
1: To musel být obrovský úspěch, obzvlášť třeba u dětí.
0: Ano, smáli se naší radosti.
1: Jsi také autorem ticha, řekneš, a tady na tu scénu nebude žádná hudba? Nebo to je věc režiséra?
0: Samozřejmě, my s režisérem o tom diskutujeme a to ticho je samozřejmě úplně perfektní výrazový prostředek, nechat ty herce to dovyslovit, dohrát, ale o to víc potom třeba ta hudba vynikne, když zazní. Jeden z příkladů je třeba film Trosečník s Tomem Hanksem, když si vybavíte, tak on se ocne sám na ostrově a tam nezní vůbec žádná hudba, je tam jenom šum moře a maximálně křik ptáků, ale v jeden moment Alan Silvestri tam tu hudbu použil na pár vteřin a má tam obrovský efekt, tak to je jeden takový příklad, jak lze s hudbou pracovat.
1: A my si teď pustíme filmovou hudbu. Je tu film Máma, autorem je Jan Kučera.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla filmová hudba. Jednalo se o ukázku z filmu Máma. K němuž psal hudbu můj dnešní host, kterým je skladatel, dirigent, ale také klavírista Jan Kučera. Honzo, já jsem se také chtěla zeptat, už se ti někdy stalo, když jsi dirigoval, že ti třeba vylítla taktovka, nebo jsi někoho praštil, nebo jsi ji zlomil?
1: Všecko, co si vyjmenovala, se mi stalo. Samozřejmě potom člověk na to vzpomíná jako na humornou historku, ale v ten okamžik to vtipný úplně není. Několikrát mi vypadla taktovka z ruky, nebo jsem zavadil o pult, tím pádem vypadne. Teďko nedávno celkem se mi stala úplně šílená věc, že jsem máchnul rukou a vypadl mi manžetový knoflíček. Z nějakého důvodu se uvolnil a letěl jako projektil prostě do violončela, které bylo hned u mě. Takže malé poškození nástroje, naštěstí to spravila láhev dobrého vína pro kolegu a nezlobil se, nebylo to nějak fatální, ale trošku mě zatrnulo, protože ty nástroje jsou drahé a nerad bych poškodil. Samozřejmě teďko byl taky případ, že dirigent vyrazil solistce housle z ruky, tak to je to možná trošku horší, ale...
0: Protože ty housle byly za několik milionů.
1: No samozřejmě, no. Takže to jsou takové okamžiky, které prostě se na koncertech dějí a když to není nějak fatální, tak je to vlastně potom vtipná historka.
0: Já si pamatuju, že zhruba před 2 rokama na mě vyskočila šílená fotka na Facebooku, ty a obě ruce zlomené. Co se tenkrát, prosím tě, stalo?
1: Stalo se, všichni říkali, tak ty jsi jel na kole, nebo jsi lyžoval, ne, já jsem bohužel hrál v kostele na varhany a ta lavice nebyla jaksi upevněná, no, takže prostě při hře na varhany, i to je rizikové povolání, jako to je samozřejmě historka, kterou člověk jednak nevymyslí, no, ale jako ano, samozřejmě to vyřadilo z provozu na několik měsíců, ale nebylo to nějak komplikované naštěstí, takže jsem se brzo vrátil jak k pianu, tak dirigování.
0: Tak zaplať pán Bůh, a no. Prosím tě, co jsi v tu dobu dělal?
1: No tak co lze tak dělat, no, tak jako musel jsem se k tomu nějak prostě postavit, je to samozřejmě nehezká situace, tak jsem snažil se odpočívat a číst, a nějak to prostě přečkat a těšit se na to, že to bude v pořádku.
0: Takže můžeme říct, že jsi nabíral síly do dalších projektů.
1: Je to tak.
0: Ty jsi hovořil o tom, že hudba je tvůj koníček, ale ty máš ještě jeden velký koníček a tím je malování. A vím, že tvoje obrazy jsou opravdu nádherné, že by se s tím z fleku mohl živit.
1: No, děkuju, já si to teda nemyslím. Já si myslím, že maluju tak jako pro radostci, amatérsky, zkouším všechny možné styly, všechny možné náměty a já skutečně obdivuju, když někdo umí malovat a baví mě chodit do těch galerií. Teďko nedávno jsem si udělal takový soukromý studijní výlet do Florencie, třeba vidět fakt jako na vlastní oči ty velký mistry, namalovat ruku, prostě není jen tak, aby vypadala jako ruka, tak to neumím, nebo portrét, to vůbec ne. Tak já se tím snažím tak prostě bavit. A pokud to dělá radost i někomu dalšímu, komu třeba potom ten obrázek věnuju, tak o to je hezčí.
0: A jak k tobě malování přišlo?
1: Asi před 10 lety já už jsem to tak nějak plánoval a tak jsem zkusil si koupit prostě plátno a barvičky a v podstatě to doporučuji každému, protože to je hezká relaxace, hezká tvůrčí činnost, protože dneska jsme pořád ovlivněni mobilama a koukáme se do obrazovek, to nám bere spoustu energie, to nám bere čas, ale když zkusíte být sami se sebou a vytvořit obrázek jakkoliv, tak je to pěkný, je to pěkná činnost tvůrčí.
0: A posloucháš u malování také hudbu?
1: Ne, miluju, když je to v tichu a na chvilku si od hudby odpočinu. I to je vlastně součást mé práce, protože je to určitá duševní hygiena.
0: A posloucháš někdy hudbu jako, já nevím, v autě, třeba když jezdíš v autě, co, posloucháš hudbu nebo už si skládáš něco v mysli anebo raději mluvené slovo?
1: No tak sluší se říct, že v autě poslouchám Radio Klasik, to mám na předvolbě číslo 1, ale to fakt nelžu, to tak je.
0: Tak to
1: no,
0: jsme rádi.
1: Pak tam mám samozřejmě i další stanice s různými dalšími žánry, takže mě to baví tak přepínat. No ale takže v autě, ano, to se řekl úplně přesně, to je taková možnost, kde je člověk sám a je jako možnost si to užít, tu skladbu. Klasická hudba má trošku tu nevýhodu při poslechu v autě, že je dynamická hodně a že třeba v těch symfoniích najednou je pianissimo a není to úplně třeba konkrétní. Tak dobře, ale poslouchám hudbu pořád, vlastně pořád, ano.
0: Vy máte teď za sebou nádherný koncert, benefiční koncert pro nadační fond Magdaleny Kožené. Jmenoval se Rytíř talentu. Kdo je pro tebe rytíř v hudbě? Vidíš se ty sám sebe jako rytíře?
1: No to ani ne, ale jako oni mě přisoudili tento titul, já se samozřejmě z toho velice těším a nejsem sám jako rytíř talentu. Vlastně rytířem talentu může být kdokoliv, kdo se věnuje dětem, kdo rozvíjí, podporuje jejich talent, třeba hudební. Samozřejmě ne všechny ty děti se tím budou živit, budou to dělat profesionálně, ale těch benefitů, které hudba přináší, je strašně moc a je to znát prostě, je to nádherný vynález. Já bych řekl, že to je největší vynález lidstva, ta muzika, protože, jak už jsem řekl, oprošťuje nás od těch jako všedních věcí, od těch přízemních věcí, tak Rytíři talentu je zrovna ten bohulibý projekt, kterého jsem rád součástí. Samozřejmě na to je navázán projekt ZUŠ Open, který probíhá po celé republice, tak mě to strašně těší, že tam to jsou tisíce dětí z celé republiky, které se věnují hudbě.
0: Ano, je fakt, že Česká republika je v tomhle naprosto výjimečná, jedinečná a zaplať pánbůh za to, je to úžasné. Honzo, my máme před sebou léto, prázdniny, plánuješ tam nějakou dovolenou?
1: Určitě, samozřejmě, tak od toho jsou prázdniny, od toho je léto, už se těším, až u táboráku budu hrát na kytaru, protože to je jeden z takových mých rituálů letních a vždycky to je moc fajn.
0: A hraješ nedvědy?
1: Samozřejmě, hraju všecko. Hraju tím tábornickým způsobem, jo, na tu kytaru, samozřejmě, takže všechny ty hity letní tam musí zaznít a je to vždycky krásné, když jako všichni zpívají, nebo když je tam ještě další kytara, tak to je moc hezký. No ale samozřejmě mě čeká ještě pár dalších úkolů, o těch prázdninách musím psát další hudbu, takže to mě čeká, no, odpočinek, ale i práce.
0: Tak to je, myslím si, ta nejlepší kombinace, jaká může být, protože když je něčeho moc, tak nám chybí to druhý a když je toho zase málo, tak prostě je to, je to tak. Když je to takhle v rovnováze, tak je to ideální. Ano. Takže ti moc přeju, aby jsi měl nejenom krásné léto, ale aby ta rovnováha byla pořád. Žádné zlomené ruce už nikdy.
1: Děkuji.
0: Jenom krásná hudba. Já se budu těšit na další tvoje projekty, na další tvoji skvělou muziku. My náš dnešní díl uzavřeme opět filmovou hudbou a je tu film v režii Jiřího Stracha s hudbou Jana Kučery a je to Life.
1: Ano, to je celkem nový film, taky šel do televize, nešel do kin. Těžké téma, v podstatě o sebevraždě, takže to je jako velice temné téma, ale já doufám, že prosvětleno nějakou nadějí, takže nebudu prozrazovat tu zápletku, každý si ten film může najít i třeba na i vysílání České televize. Tak to je jedna z mých dalších spoluprací s tím Jirkou, já si toho moc vážím.
0: Byla tam zadaná depresivní hudba, nebo je tam hudba i vlastně veselá?
1: Veselá bych neřekl, ale trošku jsme tam šli do kontrastu právě s tím závažným tématem do hudby, řekl bych, naděje plné. To je možná to slovo, že to není jenom prostě deprese a nějaký smutek. A tohle to je prostě jeden z těch výrazových prostředků hudby, že má tu moc to udělat, najednou tu scénu třeba trošičku prosvětlit.
0: Dobře. Já ti děkuji za prosvětlení dnešního dne.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: My se loučíme filmovou hudbou Live. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Jan Kučera.

na osobní notu. Posloucháte Klasik Praha.